0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio City.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Druhý jazyk už nebude pro školáky povinný. Ministerstvo školství mění pravidla pro výuku cizích jazyků na základních školách. Druhý cizí jazyk nově nebude povinný, školy ho ale budou muset žákům nabídnout. Děti sami si potom rozhodnou, zda si ho zvolí. Zároveň odpadne povinnost učit angličtinu už od první třídy. Podle ministra Roberta Plagy bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku jazyků nastaví. Světové zásoby ropy klesají na nebezpečně nízkou úroveň. Podle odborníků atakují nejnižší hodnoty za více než 20 let. Důvodem je rychlé čerpání rezerv kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu během války s Íránem. Analytici varují, že napětí v regionu dál ovlivňuje globální energetický trh. Plný návrat lodní dopravy v Hormuzském průlivu se podle odhadů neočekává dříve než v roce 2027. Serena Williamsová zvládla vítězný návrat. Tenisová legenda se po čtyřleté pauze vrátila na soutěžní kurty vítězstvím v londýnském Queen's Clubu. Ve čtyřhře nastoupila po boku 19-leté Kanaďanky Victorie Mbokové. 44-letá Američanka tak úspěšně zahájila další kapitolu své bohaté kariéry. Na kontě má celkem 23 Grand Slamových titulů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražské služby získají od magistrátu 850 milionů korun, a to na modernizaci spalovny odpadu Zevo Malešice. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. Projekt bude realizován v letech 2026 až 2029. Ranní teploty kolem 12 stupňů, zataženo oblačno, k tomu slabý déšť, postupně intenzivnější přeháňky, maximální teploty kolem 18 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:03, už je středa. My tady jsme, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Dave.
3: Ahoj.
2: Čau, Michale.
1: Čau, Michale. Nazdar.
2: Nazdar, nazdar.
1: Nazdar. Rockset Joyride, tím vystřelíme středeční snídaně. Hezké ráno, pojďme na to.
0: Hit Radio City.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ta lidi ti může závidět. Jednu věc.
3: Jenom jednu.
4: To věděla.
2: Dobře, těch věcí bude víc, ale jednu, o které se chce bavit, a to je to, jak daleko to máš do práce. Pochlup se, jak ti dlouho trvá cesta do práce a kolik to je ne kilometrů, ale metrů, schválně.
3: No tak metrů to může být 200.
2: 200, je to prostě tady za zatáčkou, tady ve vedlejší ulici.
3: Je to úplně přímo za rohem.
2: Takže ano. Ty jsi šťastný muž, jak to má Jasmin daleko do práce?
4: Tak takhle ráno, aha, je to buď 40 minut MHDčkem nebo 10 minut autem, což je velký rozdíl. Mm-hmm.
2: Já to mám 7 kilometrů, to mám přesně spočítaný a jedu to nějakých, no tak záleží, no.
4: 12. Tak děkuji.
2: Záleží, jak spěchám, tak 15 minut třeba. A tak mě napadlo, jestli mezi váma někdo je takový šťastlivec. Kdo to má do práce opravdu, že vyleze, přejde silnici, třeba jako tady David. A nebo kdo z vás, kdo nás sladíte, jezdí do práce opravdu fakt jako daleko. Jo? Hledáme ty dva extrémy, ale samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo to máte do práce nějakou jako standardní vzdálenost. A o tom bude minuta šampionu.
4: Zajímá nás tedy klasicky, jak se jmenujete, odkud jste a jak daleko to máte do práce. My to pak tady sečtem a máme 60 sekund na to, aby jsme všechny vaše zprávy přečetli, takže pojďte do nás.
2: Tak, uděláme takovej výzkum. Tak pošlete nám to na 777-937-777 a hnedka po Šakyře se na to vrhneme. Tohle je Zoo na Hit Radio. Hezké ráno. Come on.

Shakirazu, 6 hodin 10 minut, vy jste naprosto neuvěřitelný. Připomeneme pro vás, kdo jste se připojil k Hit Rádiu až teď. Ptali jsme se, jak daleko to má.

0: A to je do práce. David to má přes ulici, Jasmin to má kousek, já to mám taky kousek a ptali jsme se, jak to vypadá u vás. Startujeme do toho šampionu teď.
1: Ahoj Martin, Praha 150 kilometrů.
0: Ty bláho, Luděk, Ostrava 7 minut pěšky.
1: David Žacler do práce do Trutnova kousek, cca 15 kilometrů, když se jde později spát, ranní vstávání o to horší.
0: Šárka Příbram do Prahy 40 kilometrů.
1: Honza Proumov do práce odjíždí každý den 80 kilometrů, tam a zpět, plus řídí v práci, protože je profi řidič.
0: Jiří Duchov, každý den 120 kilometrů do Prahy a zpátky.
1: Darina Hořině vez 20 kilometrů denně do práce.
0: Andrea České Budějce, cca 5 kilometrů přes centrum města odpoledne 30 až 40 minut.
1: Péťa Broumov má to v podstatě taky 200 metrů jako David.
0: A hezký. Lucie Tachov do práce 12 kilometrů.
1: Květa Děčín busem 10 minut, pak dojít 10 minut pěšky.
0: Lenka Jaroměř, mám to 2 metry do vedlejšího pokoje. Rovná se dítě, rovná se mateřská.
1: David Broumovice u Opavy do práce dojíždí 45 kilometrů.
0: Ahoj, s kolegou jezdíme, já bych to protáhl ještě. Ahoj, s kolegou jezdíme denně 260 kiláků do práce a dneska má narozeniny, tak mu popřejte, jmenuje se David. Davide, všechno nejlepší.
1: Ženej. Manželé Petr a Petra Pazděrovi obec Dolní Ujezd, Skoky, okres Přerov, jezdíme do Olomouce cca 30 km 30 minut.
0: Mirek Štětí jako živnostník jezdí průměrně denně 59 až 90 km do práce.
1: Než jsem postala přítele, měla to do práce 300 metrů, byla to pohoda, teďka 32 kiláků, Nikola Žamberg.
0: Renata Jirny, do práce to mám 37,5 km, hodinu a půl veřejnou dopravou.
1: Martina Zlín, 20 minut MHD, 45 minut pěšky a chodí to.
0: Pepa Železná Ruda, jezdím autem 4x týdně do Plzně 95 km, celou cestu tam i zpět telefonuji s kamarády, no tak to je neuvěřitelný. A je tady třeba dalších, nevím, 500 zpráv od vás, jo.
1: Děkujeme,
0: tak jsme to sčotli, někdo to má kousek, někdo to má daleko.
1: Jako 260 kiláků, to je hustý.
0: To je hustý, no tak vy, kdo nás sledíte a jedete takhle daleko, opatrně, samozřejmě i vy, kdo to máte kousek, opatrujte se, my vám k tomu pustíme další hity. Tohle je David Guetta a Sam Martin, Dangerous, a pak se staví taky Pink Runaway. My jsme Michal, Jasmina, David a z Hit Rádia vám přejeme fantastické středeční ráno. Tak jdeme na to.

0: je Pink na Hit Rádiu 6.18. Dobré ráno a mě by zajímalo, jestli máte taky stejný problém, že strašně moc chcete přidat peníze, ale nechcete přidat peníze, ale šéf vám je na konci roku prostě vnutí. Co ty, Dave? Máš
1: no,
0: ten problém?
1: Já jsem si ráno připravoval zprávy, tak jsem si říkal, že tohle téma musím otevřít, protože je hodně vtipný, tak ty jsem rád, že jste to udělali za mě.
0: Asi tušíš. Tak tohle je velmi nepříjemná věc, tohle se děje našim poslancům. Ano, pojďme si dát politiku takhle po ránu. Naši politici už totiž měsíce urputně bojují za to, aby si zmrazili platy, jenže to zase nevyšlo.
1: Zase to nestihnou.
0: Zase se to nestihne. Mně se teda ještě v životě nestalo, že bych šel za šéfem s tím, že bych chtěl míň peněz a on mi řekl, hele, ani náhodou, prostě ti přidám a neotravujte. Jo.
2: Tam je to jako vtipný, protože opozice tvrdí, že za to může vláda, vláda teda ukazuje na opozici, teďka se řeší, že se to jako vlastně nakonec jenom prostě nestihne zmrazit, ale to je vtipný hlasovat o svým platu, já bych to udělala tady klidně taky, to by se najednou všichni k sobě chovali hezky, když by si chtěl jako ať ti přidají teda a hlasovalo by se o tom kolektivně mezi kolegy.
0: Počkej, to by každý se kalatinu. Jak tady Jasmin o svém platu? Vy za to máte prachy.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze u letiště Václava Havla u parkoviště terminálu 2 došlo ke střetu auta s dodávkou a na Štěrboholské spojce za nájezdem od Štěrbohol směrem k Barandáku pozor na rozházené dopravní kužely.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: tohle zní jako léto. Na to se budeme muset pár dní počkat. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí. Venku hezký podzim, posloucháte Hit Radio, je přesně 6:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Elán v Praze odehrál poslední český koncert. Slovenská legenda vystoupila v pražské O2 aréně před více než 15 tisíci fanoušky. Šlo o koncert, který skupina označila jako svůj poslední v Česku, i když definitivní konec kariéry zatím nepotvrdila. Minecraft míří zpátky do kin. Po obrovském úspěchu prvního filmu vzniká pokračování, které má ještě více rozšířit herní svět na plátně. Tvůrci slibují nové postavy, biomy i hlubší příběh zasazený do slavné hry. Do českých kin by snímek měl dorazit v roce 2027 a natáčení už probíhá na Novém Zélandu. Už pohovor může prozradit toxické pracoviště, varovné signály bychom neměli přehlížet. Už během jednání lze podle odborníků rozpoznat varovné signály, že prostředí nemusí být zdravé. Pokud komunikace působí vyčerpávajícím dojmem už na začátku, může to být důvod hledat jinde.
0: Jaký jsou ty znaky teda, víme, Davide?
2: No je jich hned několik. Údajně už první znaky můžeme vnímat na recepci, pokud nás nepřivítají vřele.
3: No recepce je strašně důležitá, to se říká, že jo? To je to první, co vidíš, když vstupuješ do té firmy.
2: Na druhém místě atmosféra ve firmě. Pokud už během toho pohovoru cítíte, že něco není úplně v pořádku, raději od ní dejte ruce pryč. Chování přímo na pohovoru. Pokud třeba pohovor nezačíná podáním ruky nebo vám nevěnují pozornost, taky varovný signál. Mm-hmm. A nakonec vyhýbavé odpovědi na vaše otázky. Když se na cokoliv zeptáte a oni vám nechtějí. Třeba když se bavíte o platu, jo.
0: Jasně, a oni mlží. A mě by zajímalo, jaká jako nejbizarnější otázka třeba padla na vašem přijímacím pohovoru. Jo? Mně to je rozhodně otázka, jaký jsou vaše stinné stránky, jo.
3: A vyjmenoval jsi všechny.
0: No, počkej, a teďka co na to, to máš říct, tyvo, jako ty tam chceš tu práci a nebudeš tam vyprávět, jako v čem seš blbej, že jo.
2: Tak ty řekl, že jediná tvoje slabá stránka je, že žádnou nemáš.
0: No, tak jsem s váma tady, no.

0: jsou songy pro lepší náladu. Leone Faded Love, 6.37 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Dřív jste vy, rodičové, věděli jenom to, že vaše dítě odešlo ven, jo? A pak se prostě vrátilo.
0: To byly časy.
1: Ale dneska chceme vědět úplně všechno, jo? Kde je, jestli je v pohodě, proč už 10 minut neodpovědělo na tu zprávu, co jsme mu poslali. Tak pokud patříte mezi rodiče, který občas propadají lehký panice, tak máme něco přesně pro vás, a to jsou hodinky Garmin Bounce 2.
0: Dětské hodinky s GPS-kou, pozor, bez internetu a bez her, takže o něco méně starosti pro vás a méně rozptylování pro vaše děti. Tady jde hlavně o bezpečnost. Jak tyhle hodinky za 7,5 tisíce vyhrát, tak stačí na našem webu přihlásit váš oblíbený song, který vám vždycky zlepší náladu, přidat vzkaz a čekat, pokud váš song uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání Hit Rádia a do 10 minut zavoláte na číslo 800 937 937, tak si můžete tyhle Garmin Bounce 2 chytré hodinky odnést domů a třeba je tohle právě ten váš oblíbený song. Sweet but Psycho, to je Ava Max, tak když to napíšete do formuláře na webu hitradio.cz a takhle to uslyšíte o víkendu, během víkendového vysílání a stihnete zavolat, tak hodinky jsou vaše. Za chvíli Ava Max na Hitradio, tady u nás ve snídani šampionů a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Praze u letiště Václava Havla u parkoviště terminálu 2. A zpoždění kolem 10 minut aktuálně naberete v koloně na příjezdu do metropole od Kolína. Šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Like I'm Falling in Love, tohle jsou Coldplay na Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů a vlastně nám ten song jde docela dost na ruku, protože tohle bude o lásce.
1: Možná o tom ani nevíme, ale vlastně jsme si nastavili maximální dojezdovou vzdálenost na vztah, jo. Aspoň podle nového průzkumu teda, průzkumu Seznamky, 61% nezadaných nepojede na první rande delší dobu než 30 minut.
0: To je masakr. Si představ, že potkáš někoho naprosto dokonalýho, třeba úplně nejdokonalejšího chlapa na světě v tom případě, přeskočí jiskra všechno a pak zjistíš, že bydlí 35 minut daleko.
1: A tak některý lidi to tak mají, že si řeknou, ježiš, nevím, jaký bude, tak nebudu takhle dlouho se za ním někam hnát. Ale v můj případ to třeba nebyl nikdy. Ale přijde mi to teda zvláštně, jak dřív lidi klidně přes oceán, jo, za tou láskou jeli. A dneska teda 30 minut a nazdar.
0: Já jsem teda z té druhé škatulky, ty říkáš přes oceán, nemusel to být v mém případě oceán. Já jsem takhle, jestli můžu předat, jezdil z Prahy do Českého Těšína. Mm-hmm. Je to asi 400 kilometrů, jo. Takže ještě nějaký další informace z Pandořiny skřínky, jak to mám se ženami. Jo? Hodně spáleného benzínu. Takový jsem já.
1: Ale je to teda další věc, co si přidáváme. Máme zvěrokruh, máme stejný koníčky, máme nějaký životní hodnoty a teďka teda vzdálenost ještě.
0: A teď si představ třeba, že mě to napadlo, že to máš někomu teda jako těch 30 minut, jo? A třeba tam udělají obíšku, je tam zrovna uzavírka, víš? A vychází to třeba, že bys tam byla za 40 minut. Tak řekni, miláčku, hele, láska, všechno super, přeskočilo to vesmír dohromady, tady jsme jako opravdu dokonalí, ale hele, až to opraví, tak přijedu, jo. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio, taky DJ Semi a Janu do 7.

0: spolehlivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé žijící sami mají v Praze po zaplacení nájmu nejméně peněz z celé republiky. Ani nejvyšší mzdy v Česku Pražanům žijícím o samotě nepomáhají. Po zaplacení nákladů na bydlení jim zůstane v průměru necelých 7 tisíc korun měsíčně. Nejlépe jsou na tom podle nové analýzy obyvatelé Ústeckého kraje, kterým zůstává přes 15 tisíc korun. Experti upozorňují, že nájmy v Praze rostou rychleji než mzdy a situace se může dál zhoršovat. Marocké bezpečnostní složky zatkly 11 lidí podezřelých z mezinárodního obchodu s drogami a praní peněz. 6 z nich má marocké kořeny a žije ve Francii, 3 v Belgii a 1 v Nizozemsku. Policie zabavila luxusní auta, motocykly, hotovost, platební karty a taky nezveřejněné množství kokainu. Čeští fanoušci budou moct sledovat reprezentaci společně. Fotbalová asociace připravila veřejné promítání utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Zápas mistrovství světa bude k vidění 18. června ve dvoře pivovaru Staropramen v Praze. Vstup bude zdarma a organizátoři počítají s kapacitou až 800 návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Praha plánuje schválit rozpočet na příští rok v prosinci. Vyplývá to ze schváleného harmonogramu pro přípravu plánu hospodaření. Teď začne magistrát sbírat data od odborů, městských firem nebo organizací. První návrh rozpočtu má být hotový v září a finální dokument by měla rada města projednat v listopadu. Poté o něm budou hlasovat pražští zastupitelé. Ranní teploty kolem 12 stupňů, dnes opět pod mrakem, zataženo oblačno, slabý déšť nebo přehánky. Bude chladněji, foukat má jihozápadní vítr a maximální teploty do 18 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli,

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Stále jsme tady, krásné ráno.
2: Ahoj, hezkou středu.
0: Snídaní šampionů.
2: Vzpomeňte si teďka na svý první setkání se schoulostivýma otázkama během dospívání nebo s otázkama vašich dětí, protože za chviličku po vás přesně tohle budeme potřebovat a chtít. Já se vám taky svěřím, protože mě takhle včera zaskočila ségra.
1: Já jsem takhle dostal choulostivý otázky na pohovoru, ale to je asi jiný téma, co?
2: To je trošku jiný
1: téma. Tak pojďme na to. Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, 2 minuty po 7.
0: Hit

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo. Teďka mi to tam začala říkat, teda co už o tom ví, co ne. Mě to zaskočilo, protože jsem s tím vůbec nepočítala ve třetí třídě, ale hlavně z toho důvodu, že já, když jsem se tehdy něco dozvěděla, tak já dělala, že nic nevím.
3: Že jsi se styděla.
2: Doteďka jsme o tom s rodičema v životě nemluvili.
3: No, jasně,
2: a ségra přijde a všechno to tam vybalí.
3: No, ty jsi se ptala, když jsme na to tak nějak přišli, tak já se tady snažím během toho, co jsi povídala, si vzpomenout. A vlastně mi tak došlo, že já vlastně jsem se s tím setkal, když jsem našel nějaký časáky doma, jo, tak to bylo vlastně jako moje setkání. Co David?
4: Já si pamatuju, že jsme jednou jeli s tátou autem a ptal jsem se ho, co to je ten sex shop. A do dneška si pamatuju, jak úplně zrudnul, vůbec nevěděl, co říct.
3: Jak to vysvětlil?
4: No nakonec si to vlastně ani nepamatuju, já úplně to mám v mlze, tak ale tím, prostě nějak jako kroužil kolem.
3: Tak tím pádem to vysvětlil skvěle, jo, že se z toho takzvaně jako vymanil.
2: Já mám taky teda historku, k nám přišel bratranec, když mi bylo taky nějakých vlastně 9 nebo 10 let a že mi ukáže nějaký video, jo, a vzali jsme tátovi notebook a šli jsme teda do pokojíčku. Aha. A on mi šel ukazovat nějaký video,
3: no,
2: na
3: video
2: internetu.
3: S nosorožcema, no. Logický, klasika,
2: a
3: no.
2: Jenže on se vybil ten počítač a já pak šla za mým tátou a říkám, tati, počíš mi nabíječku, a táta řekl, že ne, a říkám, ne, půjč mi to, a on, já ti to půjčím, ale já to tam jako nabiju.
3: A jo? Zůstalo a, to tam teda, to,
2: a ty, jasně. A otevřel noťaz, zapojil nabíječku a tam všechno bylo vidět. A teďka, no hrozný, Trapas. Úplně nás taky polilo horko, teďka strašně se na nás koukali se strejdou, příšerný.
3: Teďka komu je trapněji ale v té situaci, jestli to by jako tomu dítěti, anebo jestli tomu teďka si říkala.
2: Jo, jo, ale hlavně bratranec všechno hodil na mě tehdy, že jo, to no bylo tak, perfektní.
3: Tak samozřejmě jako. Samozřejmě, tak u vás už jen to je takové trošku stravitelnější, si myslím.
2: No,
3: jako. Ty bláho, no zajímavý téma, no, tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás ladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky, jestli si vzpomenete na to, co se vám stalo, jako když jste byli děti, a nebo vy, rodičové, jestli třeba něco teďka řešíte, jestli jste museli něco takového jako vysvětlovat tady z toho, řekněme, světa. Jo, 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Tohle je Fight Song na Hit Rádiu. Hezké ráno. Like a sm-

0: 6.
1: No, na 8 to. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný čas. 7:45 posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno.
2: Já jsem vám tady povídala o tom, jak mě zaskočila moje ségra, když přišla za mnou s tím, že teda ve 3. třídě si měli nalistovat nějakou stránku a tam měli něco o milování, jo? Teďka se tam dozvěděla spoustu věcí a přišla za mnou, vybalila to na mě a teďka já úplně, co já s tím v tu chvíli, jo?
1: Ona z toho byla vlastně tak jako překvapená.
2: No překvapená, zhnusená.
1: Jasně, no ptali jsme se vás, jestli z pozice rodiče aktuálně třeba něco řešíte, nebo když si vzpomenete na sebe, když jste byli malí, jak vlastně tohle téma u vás tak nějak jako začalo rezonovat. Jo. Přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Liduška. Ahoj, já měla super tatínka, ten mi tyhle věci vysvětloval s citem a myslím, že tak nějak vhodně k mému věku. A byla jsem za to moc ráda, protože jsem pak nebyla za úplnou blbku a byla fakt zodpovědná. Nicméně moje silně věřící maminka to celkem těžce nesla. Vždycky říkala, no táto, na tohle má ještě dost času.
2: Další zpráva. Sexuální výchova ve 3. třídě je fakt top. Senátor přišel a že to nechce ani říkat, ale že má otázku. To jste museli mít s tátou taky ten S s tím S na začátku, když jste chtěli mě? No ano, miláčku, prej. Už nepokračuj. Některé holky od nás ze třídy to nechtěli ani číst, protože tam psali ten X s tím S na začátku.
1: Hezký. Taky píše Mirka. Dobrý den. Můj syn našel v cca v 5 letech moje jediné lehtivé DVD a ptal se mě po telefonu, co je to DVD s těmi nahatými lidmi na obalu. Když jsem ho měla v autě nahlas a vezla jsem další kolegy. Pocit k nezaplacení. No aspoň se kolegové zasmáli. Mirka, dovedeme si to představit.
2: Týna píše, ahoj, tohle mi minulý rok poslala ségra, že to je v učebnici pro 2. třídu, takže chápu zděšení tvé sestry, mě by to v 8 letech taky vystrašilo.
1: No, ona tady hlavně poslala na WhatsApp fotografii a představte si, na té fotografii je animovaný nebo malovaný muž a žena, jo, a muž má v úrovni pasu napsáno ahoj v bublině a žena má v úrovni pasu napsáno pojď dál, jo. Tohle je knížka pro děti, no já jsem s tou úplně fascinovaný, já si říkám, já si nebudu pouštět moji dceru do školy.
2: Je strašný. Pojď dál.
1: Pojď dál. A tady máme ještě hlasovku od Toma. Jen co to najdu, vydržte. Je to tady. Tak, pojď Tome.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. Ale úplně v pohodě. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobný. Krávu oteli tumíme. Manželka má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 dny a nechci. Jaký to je? Je to super zážitek, ale je to stejný jako ten krom. Je to úplně podobný. Čau, Tom.
1: Mě bavila Tomova vyřídilka, jak to prostě říkal, jako úplně, víš?
2: Jo.
1: Na pohodu, na pohodu. Děkujeme za vaše zprávy, přišlo jich tady spousta i další hlasovky. Teď to úplně nestihneme, ale věříme, že se to všechno pročteme a že se nad tím budeme bavit. Tak děkujeme a posíláme další hity. Tohle jsou Činasky Tabáček, hezké ráno. Halo.

0: Možná máte stejný problém. Já jsem tenhle song neslyšel asi milion let.
1: Necháme naše posluchače stejně jako tady nás ve studiu tipnout, v jakém roce si myslíte, že písnička Tabáček vyšla?
0: Já nevím, jako bude to dlouho. 2008, 9, 10, něco takového. Co?
1: No správně 2005.
0: Ty bláho.
1: A já jsem to správně tipnul, jestli si tam
0: 2005, takže pokud dobře počítáme, tak to je 21 let.
2: Pokud dobře počítáme a prý předtím 11 let teda.
0: Kolik nám bylo před těma 21 lety? No málo, takže jsme to poslouchali jako hodně malý. Tak to byl Činasky Tabáček na Hit Rádiu, možná i vy jste to slyšeli po dlouhé době. Nicméně za malou chvíli uslyšíte něco, co by vás mohlo pobavit. Oj. Danza Kuduro. Něco trochu letního do toho pochmurného počasí, no a taky samozřejmě přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Dobrý den.
6: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu v Praze. Na výjezdu ze Suchdola v Kamínské ulici směrem na Davidce se srazilo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je tady neprůjezdný, tak buďte opatrní. Šťastnou cestu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: je léto 2010. Lučen, Zodon, Omar, Danca, Kuduro. Možná jste zažili nějakou letní lásku v roce 2010, stejně jako tady náš David. Posloucháte rádio. Hezké ráno, je 7:30 k tomu. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zmrazení platů politiků se znovu odkládá. Vládní koalice chtěla platy politiků zastavit už letos, návrh ale stále neprošel sněmovnou. Pokud se to nestihne včas, mohou se od ledna 2027 platy poslanců, ministrů i senátorů znovu zvýšit. Koalice tvrdí, že za zdržení může opozice. Vémolovi odebrali lvici Elsu. Veterináři a úředníci ministerstva životního prostředí odvezli samici do liberecké zoo. Důvodem byla chybějící dokumentace. Úřady zároveň hledají pro zvíře vhodnější zařízení kvůli jeho zdravotnímu stavu a omezením. Míč pro světový šampionát ve fotbale bude sbírat detailní data o každém doteku, posílá je rozhodčím až 500krát za sekundu a pomáhá rychleji vyhodnocovat sporné situace. Nový oficiální míč pro šampionát obsahuje čip, je proto potřeba ho před zápasem dobíjet. To samozřejmě vytváří spoustu zajímavých situací, které by mohly během toho zápasu nastat.
0: Jo, jsem připravil, že fotbal se tak trochu mění v chytrou domácnost, jo. Nicméně, pojďme si to představit, jo. Hele, je ve fotbale nějaká pauza?
2: Je tam poločasová přestávka.
0: A něco jiného? Může jakoby trenér si říct, že chce pauzičku, nebo ne?
2: Ne.
0: Ne. No a tak co, když se vybije ten balon?
2: Já jsem si spíš představil, že ve finále běží hráč sám na bránu, se napřahuje, že kopne a nenom se ten balon vybije a nemůže jakoby letět dál, jo.
0: A nebo, jestli to bude eyeball, jo, tak chlapi, nemáte tady prosím vás jenom lightning na Apple? Ne, jenom C-čko, sorry. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Vysočina Fest, 12. ročník. Pokud byste chtěli vyrazit, máme pro vás 4 vstupenky. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: pokud se vám podaří odpovědět na 5 otázek, tak my vám řekneme na, tady máš 4 vstupenky na Vysočina Fest. Tak pojďme na to. Rychlá pětka. Tak co bych vám řekli, že můžete příští, že můžete vyhrát 3 dny hudby úplně zadáčo. Tak ano, tohle rozdáváme v rychlé pětce, tady ve snídení šampionů, vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
1: Lucie, Miraj, Činařky, Divoký byl, Benny Kristo, MIG 21, tyhle všichni tam budou a vy tam můžete být s nima.
0: No bude tam možná i Stefanie. Ahoj Stefanie, hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj, ty jsi napsala hezkou básničku, chci soutěžit Jihlava Fest. Každý tanečník je best, hudba duní celou noc, domů se nám nechce moc.
2: Ano, ano.
1: To je hezký.
0: Jsi velmi krát...
2: Má na tom zásluhu dcera.
0: Aha, máš dceru teďka sebou v autě?
2: Ano, ano, mám všechny dětičky v autě.
0: Všechny, a jak se jmenou děti?
2: Dcera Leontýnka, syn Matýsek a poslední syn Maximilián.
1: Takže Leontýnka má básnické střevo.
0: A to jedete autobusem,
2: ano,
0: ne?
2: Ano, ano. Ne,
0: okay. Hezký, no tak bando, pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje superhrdina, který nosí na obleku pavouka?
4: Spider-Man.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká samci od slepice?
4: Kohout.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má přestupný rok?
2: Přestupný 365 a půl dne.
0: 366.
3: Tak. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který lékař se stará o lidský chrup?
2: Zubář.
0: Ano. A poslední pátá otázka.
1: Jakou měnou se platí v Rakousku?
2: Euro.
0: Ano. Naprosto bez váhání. Děti, ukažte, pojďte nám ukázat, jakou máte radost, co? Pojďte se radovat.
4: Hroznou
0: radost. Vy jste neskuteční děti, vy jste mamince pomohli vyhrát 4 vstupenky na Vysočina Fest a já se ptám maminky Stefanie, s kým vyrazíte, s kým vyrazíš?
2: No asi všichni nějak vyrazíme, nějak se podělíme, ono nás je docela dost.
0: Super, tak vstupenky posíláme, moc si to užijte, šťastnou cestu, vy to zvládněte ve škole, děti, a zase někdy na Hit Rádiu se budeme těšit. Ahoj!
2: Jo.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je Hit Radio, za malou chvíli 7:45, Adam Ďurica, Mandolína. Myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem. Za malou chvíli přidáme aktuální dopravu, no a samozřejmě pro vás všechny další skvělý hity. Dua Lipa, Houdini, nebo třeba Cyril Stamblinin.
1: Taky se podíváme na to, jak rychle si vydělá Ronaldo třeba váš měsíční příjem, tak zůstaňte s náma.
0: Tohle rozhodně chcete nebo nechcete slyšet? Chcete slyšet, počkejte na to.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Praze 5 v ulici u kostela bourala dvě osobní auta. Projíždějte s opatrností. A na výjezdu ze Suchdola v Kamínské ulici směrem na Davidce se srazilo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je tady neprůjezdný.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio. Okay.

0: Tamlinen, Cyril, Hit Radio 754. Hezké ráno, zítra začíná svátek vám, kdo milujete fotbal, světový šampionát. Máme tady pro vás skvělou motivaci na cestu do práce. Brutální srovnání našich peněženek s těmi fotbalovými. Jo, na internetu, já jsem včera objevil na internetu fotbalovou kalkulačku, neměl jsem to dělat. Jo. Je to taková ideální věc, kterou si můžete naklikat takhle ráno v práci. Je tady dohromady na výběr 6 fotbalistů, jo? Je tady Ronaldo, Mbappé, Haaland, Messi, Schick a nebo Souček, jo. A vy tady zadáte váš měsíční příjem, tak když tady dáme cvičně třeba, já nevím, 40 tisíc, jo, vypočítat Cristiano Ronaldo, tak váš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za jednu minutu.
1: Stejně tak Messi.
0: No. Ale ještě tady je. Vy si vyděláte hráčů v denní příjem za 1054 let, 247 dní, 5 hodin a 47 minut. A to mě těch posledních 5 hodin by mě štvalo teda.
1: No, ten měsíční příjem činí 506 milionů 377 333.
0: To je dokonalý. Tak když si vybereme někoho loukostovýho, jo, třeba Messiho. Tak váš měsíční příjem si Lionel Messi vydělá za 8 minut a vy jeho měsíční příjem budete vydělávat 102 let.
2: Tak to už abychom zašli pracovat.
0: Teda. Tak a ještě zkusíme teda Tomáše Součka, ten je tady úplně poslední na chvostu.
1: Tak zkusíme třeba tabuce. Na 30 tisících.
0: Jo? Tomáše Součka, měsíční příjem 30 tisíc, jo? Tak dávám to tam. Takže, váš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 23 minut. A vy si vyděláte hráčů v měsíční příjem za 38 let. To je v pohodě. V pohodě.
1: Tak jo, takže jsme nečutali do toho míče, tyjo.
0: Tak jsme u mikrofonu, no. No. To nám taky moc nejde. Tak motivace na středeční ráno za námi. Teď další muzika. Declan J. Donovan. Hungry Heart. 7.56. Tohle je Hit Radio. Tak hezké ráno.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Falešné video s premiérem vylákalo z muže téměř 400 tisíc korun. Podvodníci na internetu zneužili video, kde měl Andrej Babiš lákat na výhodné investice do ropy. Muž z Českobudějovicka uvěřil reklamě a po kontaktu s údajným broukrem postupně poslal 374 tisíc korun. Po odeslání peněz komunikace skončila a muži došlo, že šlo o podvod. Policie upozorňuje, že jde o častou formu deepfake podvodů a s využitím známých osobností. Ruský politik v Petrohradu volal po jaderných útocích, zastavili ho vypnutím mikrofonu. Bývalý člen menší ruské strany Viktor Perov během zasedání v petrohradském parlamentu vyzval k použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Navrhoval, aby se poslanci obrátili na prezidenta Putina s požadavkem na jaderný útok. Jeho projev byl následně přerušen a mikrofon mu byl vypnut. Video z incidentu se objevilo na sociální síti Telegram. Českou reprezentaci čeká v Guadalajaře první zápas. Mexické město leží ve státě Jalisco, kde je kolem 16 tisíc pohřešovaných lidí. Oblast je dlouhodobě spojována s aktivitami gangů a vysokou kriminalitou. Úřady proto nasazují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Například českým hráčům doporučili neopouštět hotel. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražské služby získají od magistrátu 850 milionů korun, a to na modernizaci spalovny odpadu Zevo Malešice. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. Projekt bude realizován v letech 2026 až 2029. Ranní teploty kolem 12 stupňů, zataženo oblačno, k tomu slabý déšť, postupně intenzivnější přeháň, maximální teploty kolem 18 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ráno.
5: Ahoj, hezkou středu.
9: Snídaně šampionů.
8: Rozehráváme poslední třetinu středeční snídaně, krásné ráno, 3:08. Už za malou chvíli slíbený host, zpěvačka Martina Pártlová. Tak zůstaňte s námi, teď Miles Smith, Nice to meet you, hezké ráno.
1: Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Člověka nelitovali, ale aby si řekli, ty jo, mám to úplně stejně,
3: to
2: že
3: mám stejně.
2: Že se s tím stotožní vlastně.
4: No.
2: Tímhle stylem se snažíš psát.
4: Tak já si to úplně nepíšu, že jo, on to píše pro mě můj přítel Josef Vařeka, který se mnou akorát konzultuje témata a co, o čem písničky budou, protože moje verše by byly svítí, slunce svítí, roste kvítí, takže to nechávám na něm a tak to spolu nějak dáváme dokupy. Takže on je ten strůjce toho, aby to nebylo patetický a blbý, tak.
2: Myslíš, že jsou ženy dneska mnohem jako otevřenější v těch emocích obecně, než třeba dřív?
4: Jo, já myslím si, že určitě, že dřív si to nemohli moc úplně dovolit být otevřený v čemkoliv.
2: Tak kdyby jsi mohla uvíct ten song, což můžeš, teďka nás čekají slzy ženy.
4: Přátelé, já bych ráda uvedla svůj skoro až bojovný song za práva žen. Ne, můj nový song, který pojednává o tom, že soucit a empatie má větší sílu než síla a násilí a tak.
3: Slzy ženy.
4: Hezky,
3: krásný. Martina Kartová, Slzy ženy. Poprvé premiéra tady u nás na Hit Radio. Tak pojďme na to. Hezké ráno, 8.09.

0: Krásné ráno.
1: Martě, tebe čeká O2 Arena v listopadu. Pojď tam povědět, je to něco, o čem jsi vždycky snila, nebo tě to vlastně jako nenapadlo, že jsi řekla, že to je třeba nedosažitelný?
2: Mě ani nenapadlo, že bych mohla zpívat a že bych se tím mohla živit, na to, že bych si pomýšlela jako na O2 Arenu, takže nebyl to můj životní sen. Já jsem chtěla být uklízečka v Hollywoodu, kde by si mě všiml nějaký
1: herec.
2: No, spíš režisér a obsadil mě do filmu. V Hollywoodu jsem pak dělala o 10 let později, akorát to bylo v restauraci u nás v Suchém Vrbném, Trojkou na Konečnou. Takže je třeba si přát ty přání pořádně.
3: Ale kdy teda přišel ten sen už pak s tou O2 arénou? To ti napadlo kdy?
2: To napadlo šéfa.
3: Já jsem tam neviděla.
2: Já jsem taková jako skromná, já bych jakoby na tu O2 arénu si úplně až tak nevěřila, na rozdíl od mých kolegů tady.
1: No a když si představíš, že už tam je ta plná O2 arena úplně narváno, tak jaký to bude pocit, až tam budeš stát na tom pódiu a co bude to, že si řekneš, co je to, co chceš, aby si ty ženy odnesly, co tam budou? Asi většina žen pravděpodobně přijde.
2: Tak asi se nejdřív počůrám strachy, protože já trpím velkou trémou, takže první dvě písničky určitě budou o tom, že budu přemýšlet nad tím, co tam všechno obsadu. A no, chtěla bych, aby si holky odnesly zážitek jako z obrovského mejdla, aby se cítili jako moje kámošky a tak nějak by jsem chtěla celý koncert jako směřovat, no. Ne, rozhodně tam nebudu lítat na lanech, protože bych se mohla pozvat.
3: 20. listopadu 2026, lístky jsou ještě v prodeji?
2: Samozřejmě.
3: Dobře, tak se budeme
2: jako hodně vyprodáno, ale...
3: ještě pár zbývá tady.
1: Nicméně, léto za dveřmi, jak vypadá léto, Martiny Partlové, ideální léto?
2: Moje ideální léto by znamenalo celý prázdniny trávit u mě na chalupě s mojí dcerou, koupačky a tak. A obdělávání zahrádky a zakládání trávníků.
1: A ty to opravdový léto?
2: To opravdový léto je, že se teďko nezastavíme, za což jsem strašně ráda samozřejmě. Každý víkend jsme na cestách, teď třeba máme 3 koncerty za víkend, takže je to náročný. Nevídám o víkendech svoji dceru, to mě trošku mrzí, ale zase si to vynahradím na tom pódiu, takže já jsem tam šťastná, dělá mě to šťastnou.
3: Ty máš mladšího partnera, musím se zeptat.
2: Zase je to tady zase. Ano, o 14 let.
3: Hele, u nás je to podobně s přítelem a i v rodině to máme podobně.
2: Ty máš
3: takže...
2: 14 let,
3: ne, já mám staršího, ne, je jako
2: no, to by tě mohli zavřít, jenom bych ti to chtěla říct, jestli ty máš už 14 let mladšího přítele.
3: Ne, mám o 9 let staršího, ale mamka má o 12 mladšího právě a mě zajímá.
2: Je to spolu?
3: Už asi 15 let.
2: Tak to je super, to by šlo.
3: A mě by zajímalo, jestli je to pro tebe takový jako zdroj energie, anebo naopak někdo, kdo tě tak trošku uzemní, uklidní, jak to tam je?
2: Já myslím, že si tu energii dáváme nějak navzájem. Já mám někdy pocit, že jsem mnohem mladší než Pepa. Ale jo, tak je tam ten 14 let je přece jenom jako vidět. Já když mu vyprávím o tom, co bylo za socíku, tak mi vždycky říká, prosím tě, Martina, to ani vědět nechci, co se jako dělo tenkrát. Že on se narodil v 93.
1: Hezký.
2: Ale dává mi tam nějaký jako jiný pohled na něco a já mu dávám ten svůj, že jo, takže my se tak jako nějak, my ty vahy vyrovnáváme. Takzvaně.
1: Martina Partlová, hostem středeční snídaně šampionů, pojďme si pustit Mamko, nedávej mě. Může být?
2: Tak samozřejmě.
1: No tak samozřejmě, tak Čechomor a Martina Partlová, Mamko, nedávej mě, 8:45, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno.
3: Opa.

0: Čechomor a Martina Pártlová, mamko, nedávej mě, tohle je Hit Radio, chvíli po 8:45 a pro vás, kdo jste se připojil až teď, tak Martina Pártlová je tu s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Dobré ráno, přátelé.
2: Hezké ráno. My jsme tady řešili, že teda koncert v O2 aréně bude v listopadu, 20. listopadu.
1: Ano.
2: Ty máš ještě dceru Stelu.
1: Starinku. Ještě mám, ano, k tomu 14 let mladšímu příteli mám ještě, jsme si dovolili udělat dceru.
0: To jsme si teda dovolili, ale.
1: Který bude 5 teď.
2: Tak jak to Stelinka vnímá, pokud to v tom věku vnímá, je pyšná, že teda bude mamka v outůčku?
1: No, my jakoby Stelinku moc netaháme tady po těch akcích, protože jednak na ní mluví cizí lidi a ona z toho úplně není jako šťastná, takže já ji nechci jako nervovat úplně. A teď, když byla na mém posledním koncertu, tak tam stála s takovým výrazem jako ty vole. Takže si nemyslím, takhle, já myslím, že je spíš nešťastná, že ta nemůže být se mnou na tom pódiu a nechápu, že tam nemůže. Takže se snažím jí spíš jako víceméně jí to ukazovat jenom na videích a chtěla bych být ale zpívačka a počítačka bych chtěla být.
2: To jsem se chtěla zeptat, že spousta třeba maminek zpívaček potom ale bere ty dcery na tu stage a dělají třeba společný songy,
1: no,
2: tak to
1: nebudem.
2: Nechceš.
1: Ne, jako společný song, jo, třeba už bude 15, jestli ještě budu žít, ale ne, já si myslím, že to tam, že na to moc malá. Že to tam nepatří.
0: No a Martino, kdybys měla říct našim posluchačům, co třeba chystáš na léto, nebo co se chystá v tvém životě, nějaká zajímavost?
1: No v mém životě se toho chystá hodně. Ne, teďko píšeme novou desku, Pepik píše novou desku, já teda už se do toho tentokrát jako víc zapoju než při první desce, mám radost, děkuju Pepíku, že jsi mě přivzal. a vlastně na konci června vydáváme další single, na který už je natočený klip, jmenuje se Nepapej to. A je to o ženských, který rádi drbou.
2: A ženy rádi drbou, tak to ano. Bude zajímavý. My tady máme takovou hru, jo. Buď a nebo.
0: Buď a nebo, je to taková rychlovka. Martina si přehodila vlasy.
2: Připravila
0: se na to.
1: Mojí přehazovačku pověstnou, je to mám jak Trump.
0: Tak jdeme na to. Jdeme na to teď.
2: Muž romantik nebo muž vtipálek?
1: Vtipálek.
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Cože?
0: Dámská jízda nebo romantický víkend.
1: Jsme se najezdili dost.
2: Je lepší pocit záchvat smíchu nebo takový ten pláč, kdy ze sebe dostaneš úplně všechno?
1: Záchvat smíchu.
0: Moře nebo český festák?
1: Moře.
2: Koncerty, haly, hluk anebo domácí pohodinda a ticho?
1: To je těžký. To nevím. Musím si vybrat, jo. Pohoda, doma klid.
0: A Sofia nebo Valda Matuška?
1: Sofian.
2: Tak to zvládla.
0: Tak to máme, zvládnu to.
1: Já jsem říct Sofiana. Nebo Valdu. Sofian je skvělej, to je budoucnost.
0: Takže 20. listopadu připomeneme ještě jednou pro vás, kdo jste nás naladil až teď. 20. listopadu O2 Arena, pár vstupenek se ještě najde. No tak,
2: Budeš mít nějaký hosty?
1: Budu.
2: Ale zatím neprozrazujeme?
1: Ne, to říkat nebudem. Já nechci mít pocit, že přišli spíš na ně, než na mě, takže je prozrazovat nebudu.
0: Takže to bude vlastně pak ještě takové jako překvapení.
1: Ano,
0: jako benefit.
1: Překvapko, nebudu to vlastně říkat dopřijdu. až do koncertu. Takže.
0: No a kdybys měla teďka tu možnost, představ si, že jsi v rádiu a kdybys měla pozvat lidi na ten koncert, ty sama osobně, tak jak by to vypadalo, ta pozvánka?
1: No, tak jednak bych poprosila lidi, aby tam přišli, protože bych tam nerada zůstala sama a on ten koncert se pak špatně zpívá. Ale já bych chtěla pozvat všechny ženský, který samozřejmě můžou sebou vzít své chlapce, aby se přišli pobavit, aby si přišli zatancovat a zaspívat se mnou a podpořit ty ženy. Teda, jo, jako.
0: No a ty si nám přišla představit nový single Slzy ženy. My jsme si ho hráli na začátku 8. hodiny, takže bychom si ho ještě na rozloučenou zahráli znovu.
1: To by bylo fajn.
0: Tak to bude fajn, až jdou tam ty jemy.
1: No samozřejmě, o nic jiného nám nejde.
0: Martino, moc děkujeme, ať se vydaří léto, děkujeme za návštěvu a hlavně ať se vydaří O2 Arena.
1: Děkuji, já vám přeju, ať se vám ráno brzo dobře stává.
0: Děkujeme. Martina Pártlová naším hostem a Slzy ženy po druhé na Hit Rádiu. Tak hezké ránko.

spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte s pomalým provozem a nárazově s kolonou v úseku od 7. kilometru po sjezd na Pražský okruh. A pozor na nehodu na Praze 5 v ulici u Kostela.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: bobínky. Suffer Do, Play the Life, The Bongo Song. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl deváté. Krásné ráno, šampioni. Tak zítra to vypukne, startuje fotbalové mistrovství světa. A čeští fotbalisté mají podle bookmakerů šanci na titul přesně...
1: Počkej, kolik?
0: No. Přesně, tak počkej, tak hádej.
2: Ale já vím, že nám moc jako nevěří, jo. Ale myslím si, že třeba... 20-30%.
0: 20-30%, dobře. Tak vy, kdo jste u rádia, jaké si myslíte, že máme šanci na zlato v procentech? Mhm, slyším nějaký tipy, jasně. Tak jsou to 2%. Jsou to 2%, ale jako upřímně takhle, kdy nás jako Čechy zastavilo to, že je něco totálně nereálný, jo? Já si myslím, že 2% pořád nejsou nula, takže jako nějaká šance tam je, jo? A vlastně, když si vzpomeneme před 30 lety na Euro 96, nám nevěřil vůbec nikdo a domů se vezlo stříbro, jo?
2: To je fakt, ale bejt ten fotbalista, co jede na to mistrovství a ví, že ti lidi vůbec nevěří, to musí být buď zdrcující, anebo ti to naopak fakt nakopne.
0: Přesně, ví, že budou všichni vsázet proti tobě. Motivace. No tak jo, zítra startuje fotbalový svátek, světový šampionát. Budete fandit? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Takhle zní středeční ráno všude, kde máte Hit Radio sebou. 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři. Krásné ránko.
1: My jsme se tady před chviličkou bavili o mistrovství světa ve fotbale. A třeba právě tohleto mistrovství si můžete vychutnat na nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun.
0: Wow.
1: A my za to chceme jedinou věc. Když půjdete na náš web a podělíte se o vaší nejlepší historku ze stěhování. A my v pátek pak jednou z vás vybereme a ten tuhle telku získá.
0: Tak možná už pozítří můžete tuhle parádní televizi hrát vy. No a pro inspiraci tohle nám poslala Pavlína. Ahoj, při stěhování do zrekonstruovaného domu jsme si pořídili velký rohový gauč, jenže až při dovozu jsme zjistili, že se nevejde dovnitř. Muselo se vybourat okno a gauč dostat do obýváku přes něj. Naštěstí byl obývák v přízemí a bývalý manžel zedník vše opravil. O pár let později se situace opakovala. S novým partnerem jsme si pořídili skříňovou postel, ale železný rám neprošel ani dveřmi, ani okny. Nakonec jsme ho museli rozřezat a znovu svařit přímo v obýváku. Bylo to pořádně nervózní, zvlášť když bydlíme v patře. Nová televize by nám udělala obrovskou radost, protože ta současná už dosluhuje. No tak pokud máte podobné historky, napište nám na web na hitradio.cz a budeme držet palce, třeba v pátek vybereme právě vás.
1: Mimochodem, protože to stěhování opravdu znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale hlavně velký výdaje, co si budem, tak MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve který můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a můžete to využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu, na vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování, tam na sebe nechat kontakt, no a to je všechno. Pak můžete jenom doufat a my vám budeme držet palce.
0: Přesně tak.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Stars, The Lazy Song, 8.57. Tohle je Hit Radio, my jsme Michal a Jasmin a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: To bylo velkolepý, Jasmin.
2: Děkuju.
0: Tak přejeme vám hezkou středu, mějte se prima a zítra ráno v 6.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ještě před 9. Přejeme dobré dopoledne. Stále projíždíte v kolonách Baranďákem a Dobřískou ulicí směrem do centra a kvůli nehodě také odrůdné D5 na Pražském okruhu počítejte minimálně s 10 minutami směrem, kde jedna ty kolony mohou právě ještě kvůli nehodě narůstat. Další komplikace jsou na D10 na 2. kilometru ve směru z Prahy. Tady stojí na vozovce odstavené nákladní auto. D1 hlásí na 14. kilometru ve směru do Prahy. Poruchané vozidlo taktéž odstavené na silnici. No a u Pražského mostu boural kamion, narazil do sloupu. I tady ještě stále počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Víkendová výluka v oblasti Palmovky. V tuto sobotu i neděli nepojedou tramvaje v části trati v Zenklově ulici mezi křižovatkami s ulicemi Na Žertvách a Sokolovská. Důvodem je údržba trati. Po oba víkendové dny bude omezení platit od 7 ráno do 17 hodiny. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí či ne. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základce učit už od první třídy. Rozhodnutí, jak ji školy na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. Rychlobruslář Metoděj Jílek získává cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorové olympiády v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu.
4: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě vícenější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport a aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
3: Metoděj Jílek v sezóně 2024-25 vstoupil mezi elitu rychlobruslařů. No a zítra slaví 20. narozeniny. Dnešní den zůstane zatažený, oblačný, v průběhu se může objevit slabá přeháňka, občasný déšť, maximální teploty pouze 18 stupňů.
5: Vážně? Není to málo?
6: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
5: No tak tohle je ještě poslední závan jako nějakého chladného počasí, ale tak už je červen, tak jako nemuselo by, že?
3: Ale pořád je jaro, takže a to k tomu patří, takže i přehánky, i více mraků.
5: Zaujala mě velmi tvoje zpráva o Sagrada Familia. Byla jsi tam někdy?
3: Nebyla. A ty?
5: Mohu vám říct, že já tam byl. Není to tak dávno, bude to tak asi půl rok a svoje dojmy vám sdělím samozřejmě už za chvíli. Stejně tak i skvělou muziku, kterou máme tady pro vás na dopoledne připravenou. Mandraže, hledá se žena, Taylor Swift za pár minut, ale začínáme se Swedish House Mafia. Tak 3 minutky po 9, dobré dopoledne, Praho.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

pražské dopoledne, krátce před 4:40 a taky vaše Hit Radio City. Tak přátelé, sami jste to slyšeli ve zprávách, říkala nám to Lucka, Sagrada Familia, to znamená Španělsko, Barcelona. A tam dneska bude velmi veselo, protože tam se dneska od 7:30 večer bude sloužit v bazilice speciální mše, na kterou přijede i sám papež a požehná nové věži. Nevím, jestli jste tam úplně někdy byli, já tuším 3/4 roku asi zpátky, co jsem byl v Sagrada Familia, musím teda říct, že to je teda fenomenální prostor, zejména uvnitř, asi jsem se tam držel na hodinu a jenom jsem jako nevěřícně koukal, co všechno tam je a tam se opravdu jako můžete dlouhé hodiny jako kochat a nacházet jako úplný speciality, jo. Je to vlastně velká věc dneska, protože ta výstavba barcelonské baziliky jako začala v roce 1882, jo, a dodnes to vlastně jako nebylo hotový, takže chápu, že nejenom pro turisty je to prostě jako zásadní věc a dneska bude mít požehnáno v té souvislosti. Mimochodem se taky představí stavebnice Lego, protože když se dokončí chrám Sagrada Familia a taky z té výročí úmrtí právě Gaudího, tak slavná stavebnice se jako přidala a přichází s rekordním setem. Je to největší Lego všech dob, které má víc než 12 000 dílků. A můžete si svoji vlastní Sagradu Familiu postavit třeba i tady u nás v Praze, v kanceláři, doma, v ložnici, kdekoliv. 12 000 dílků, já nevím, jestli si to uvědomujete, kdy naposledy jste stavili Lego. Já jsem naposledy stavil nějakých asi ani ne 1000 dílků. Trvalo mi to dost dlouho a byl jsem párkrát hodně nervózní, protože u toho nepoužívám návody, tak 12 000 dílků si ani nedovedu představit, jak dlouho by se to stavilo. Když tak, jestli patříte mezi Lego fanatiky, klidně dejte vědět, jestli už teď čekáte, že tahle rekordní obrovská stavebnice vyjde a vy si vyčleníte zhruba tak asi měsíc času, než to vlastně celý sestavíte. 777-937-777 vysílejte určitě se mnou celé dopoledne u nás na Hit Radio City. Tohle je Lady Gaga, Paparazzi, no a za pár minut si dáme třeba Imagine Dragons, anebo taky Eda Sheerana. Zkrátka další velké hity na Hit Radio.

0: jeden hit za druhým i dneska dopoledne. Ostatně jako vždycky, tohle je Ed Sheeran a já vám na Hit Radio za chvíli zahraju třeba Enrique Iglesiase, jo? Není problém a jestli máte rádi Linkin Park, i na ty se dostane jejich Lost už za 5 minutek.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Skvělá to muzika pro dnešní dopoledne na Hit Radio City. Tohle jsou Linkyni a jejich Lost. No a jestli jste se ještě neponořili do dalšího dílu Vypalovačky našeho podcastu od kolegů z Hit Radia 90, tak vám to vřele doporučuju, protože téma je velkolepé a všichni ho dopodrobna známe. No jasně, osmý díl Vypalovačky se totiž věnuje absolutnímu fenoménu, největší hudební hvězdě planety, Michael Jackson. Zároveň samozřejmě Michael byl taky jednou z nejkontroverznějších osobností své doby. No a vy se můžete právě vrátit do 90. let a tak nějak jako vzpomenout na to, co všechno se okolo Michaela Jacksona jako říkalo, co všechno se okolo něj točilo. Legendární videoklipy, které byly spíš jako film, nebo například v roce 1990 velký koncert na pražské Letné. Taky vztah s Lizou Marie Presley, filantropie, kauzy, to všechno rozebírají kolegové z Hit Radia 90 v novém podcastu Vypalovačka. A mimochodem, věděli jste, že na Neverlandu bylo spoustu zvláštností?
1: Vlastní tým profesionálních hasičů a plně vybavený hasičský auta s cisternama.
2: No, a stejně to bylo předplatný, protože potom ten skandál neuhasil, že jo?
1: No.
3: A policajty tam neměla rovnou na tu pozebku radši, no.
1: Když jsi tam přišel, tak tam byla všude přítomná vůně. Prostě Jackson byl posedlej tím, že lidi se musí na ranči cítit jako v pohádce. Takže tam všude byly ukrytý reproduktory v umělých kamenech podél cest, neustále tam hrála nějaká disneyovská hudba, do vzduchu a se z ventilace vypouštěla vůně pečeného popcornu a grilovaného jídla.
3: Ježiš, to zase není úplně tak super, ne?
2: Už mi přijde jako
1: popcorn docela jako smrdí, to je pravda.
2: No, to je jako uchylný, už mi to přijde.
0: Nový podcast Vypalovačka, osmý díl, najdete ve svých podcastových platformách anebo na hitradiocity.cz.

0: Hit Radio s vámi. Dobré dopoledne. I taky s Evou Farnou a Mirajem. Jejich skvělý duet. Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale teda uteklo to jako voda, ale prostě trojka v Edenu, no. Jako. Já si to teď pamatuju na ty první videa, taky na to oficiální prohlášení, že Eva Farná bude mít svůj velký koncert v Edenu, rovnou teda třikrát nakonec, a představte si, že už je to teď, klepe nám to na dveře, sobotu úplně první emoce, které jí snad dodáme, a potom hned v neděli a pak ještě v úterý, to znamená 13, 14 a 16. Já věřím, že se to Evě moc povede a držím jí palce, aby to byl zážitek nejenom pro ní, ale taky pro nás, pro všechny, kteří tam samozřejmě o tomhle víkendu míříme do pražského Edenu. Za pár minut 10, to znamená další zprávy, Benson Boone je připraven a Bill Giles a DNA, to vám budeme hrát do 10. hodiny.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Za chvíli 10 a taky dopoledne na Hit Radio City. Hunter X a nebo Rihanna, to vám budeme hrát už za chvíli, a to po 10. hodině. Lucka je přítomná, to znamená to jediné, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Stále počítejte s kolonami na Pražském okruhu. Je přerušovaná od Jesenice až po Ořech. Směrem k letišti nabíráte zpoždění kolem 10 minut. Také od Černáku po Štěrboholi stále počítejte s více auty. Popojíždět budete Barandákem a Dobřískou. No a v centru metropole přetrvávají kolony u Tančícího domu Věčné směrem k IP Pavlova, také na Nuseláku nebo ve Wilsonově ulici. A plní se Letenský tunel a jeho okolí, platí to pro oba směry. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Vinohradští Sokolové zrekonstruovali atletický ovál u své sokolovny v Polské ulici v Rýgrových Sadech. Má nový tartanový povrch a netradiční žlutou barvu. Doplňuje místo starosta Sokola Královské Vinohrady Petr Janů.
4: Rekonstrukce spočívala v rozšíření, to byl ten základ, z 4 dráhy na 6 dráhu. Je to zejména kvůli pořádání mládežnických soutěží, kterých je v Praze těchto drah zoufalý nedostatek. Takže těch 6 drah pochopitelně už funguje úplně jinak než 5 drah při soutěžích teda dětí.
1: Praha 2 na přilehlých pozemcích u Sokolovny buduje také veřejné sportoviště s hřištěm na volejbal, basketbal, lezeckou stěnu a také občerstvení. Hotovo by mělo být v září. U obvodního soudu pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Druhým dnem vypovídá v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku klíčový svědek, někdejší náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Střelbu taxikáře v Poleradech na Praze Východ policie kvalifikuje jako pokus o zabití. Hrozí mu až 3 nebo 10 let vězení. Vyšetřování obviněného probíhá na svobodě. K incidentu došlo v neděli večer, a to po slovním konfliktu mezi řidičem a dvěma zákazníky. No a začíná také Rohan Design District, tedy festival architektury, designu a developmentu. Nabídne prohlídky běžně nepřístupných míst, výstavy a přednášky. Třetí ročník začne dnes večer v prostoru Karlínské invalidovny. Festival pak pokračuje do 13. června v Karlíně a na Rohanském nábřeží. Vstup je zdarma, ale většina akcí vyžaduje registraci. Dnešní den zatažený oblačný, v odpoledních hodinách zejména se opět objeví slabý déšť nebo přehánky, teploty do 18 stupňů a vítr chladnější.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jakub Urban pospátku je Bukaj na Bru, to si pamatuju ještě ze základní školy. No, budete to potřebovat, přátelé, protože už za chvilku vám pospátku pustím jednu krátkou hudební ukázku a mě bude zajímat, co je to za kapelu a jaká je to píseň, jo? Odměnou vám samozřejmě bude dobrý pocit, že jste dneska zvládli City Quiz, tak určitě buďte připraveni. Mám pro vás taky samozřejmě i po 10. skvělou muziku, která by vás měla doprovodit do toho dnešního dopoledne, aby bylo co nejproduktivnější. S 10. hodinou většinou začínají nějaké meetingy, porady, tak přátelé, ať máte hodně sil. Tady jsou Buddy Rockers, I Like The Way, za pár minut slibovaní Eminem, Rihanna a taky Hunter X. Zkrátka velké hity, tak vám přejeme do Prahy. Dobré dopoledne.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

hudební spolupráce Eminem a Rihanna právě teď Hit Radio City s vámi. Praho a nejbližší okolí. Přejeme dobré dopoledne. No a máme tady zlomový moment toho dnešního dne, jo? 10:45. Teď se ukáže, jestli má cenu pokračovat v dnešním dni, jestli na to máte mozkové buňky, anebo to jednoduše můžete zabalit a jít domů. Protože máme před sebou další díl City Quizu a opět hudební ukázka, píseň, kterou vám pustím pospátku, pozadu, je to nějakých 8 vteřin a vy byste měli přijít na to, cože to vlastně je, kdože to zpívá a jak se ta písnička jmenuje. Já si myslím, že to není zas až tak těžký a že byste to dneska zvládnout měli. Dobře poslouchejte.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Je zajímavý, jak všechny ty písničky pospátku zní trošku polsky, jo? Tak co, přišli jste na to hned poprvé, hned vám tam něco jako bliklo, hned vám to seplo, ty mozkové závity teď pracují. Je to dobře, že pracují. Pokud už vám to seplo, tak 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam míříte svoje zprávy, ať už to budou WhatsAppky, SMSky nebo třeba hlasovky. Dejte mi vědět, komu už to docvaklo. Když to zvládnete, tak nezapomeňte, že pro vás budu mít skvělou odměnu, a to dvě vstupenky do Botanické zahrady v Praze.

0: pro cvičení mozkových závitů je vždycky jako velmi důležité, abyste jako zjistili, jestli ten dnešní den bude stát za něco, nebo se prostě nenastartujete. I to se může stát. Přátelé, je třeba gratulovat těm, kteří to dneska jako zvládli, kteří byli úspěšní. A budu jmenovitý. Lucka, Luca, Lukáš, Petra, Martina, Jirka, taky Miky, anebo Johnny. Ti všichni nasměrovali sem k nám i správné odpovědi na tu krátkou hudební ukázku, kterou jsem vám pustil pospátku. A vy jste to zvládli. A zvlád to taky Vláďa, kterého mám na telefonu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak Vláďo, jaký máte dneska den? Jak jste se probudil? Pravou nebo levou nohou?
1: Pravou, dobrý to bylo.
0: Je to dobrý, jo? Nějaké náročné věci vás dneska čekají?
1: Ne, tak normální práce.
0: Super, super. Pohodě. Tak, já vám to pustím, ale vy předtím musíte říct, co si jako myslíte, že to bylo.
1: Byla to Slza a Lhůta záruční.
0: Dobře, necháme prověřit. No jasně, to bylo úplně jasný, že jste to, Vláďo, rovnou trefil na první dobrou. Vy jste nemusel,
1: na první dobrou.
0: Nemusel jste příliš přemýšlet, to je dobře. Dvě vstupenky do Botanické zahrady v Pražské Troji, přímo do Fata Morgány. Kdy jste tam byl naposled schválně?
1: Tak 10 let na motýle.
0: Vidíte, tak teď už je to tam zase úplně nový, je to tam krásný, takže se můžete proběhnout nejenom po Fata Morgáně, ale taky po těch venkovních expozicích. Je toho tam jako spoustu, takže vám vřele doporučuji návštěvu.
1: Super, moc děkuju.
0: Vy jste říkal, že vezmete vnoučka teda.
1: Jo, jo.
0: No ideální, hele. Tak dneska vám přeju úspěšný den, jo? Středa, nezapomeňte, už se blíží pátek.
1: Tak to nějak... je pravda, ale ten bude pracovní.
0: Ježíš, taky jo, no tak tak držím palce, prostě to nějak zvládnete, jo. Děkuju za telefonát, užijte si Botanickou.
1: Já moc děkuju, hezký den.
0: Hezký den taky, naschle.
1: Naschle.
0: Další příležitost, jak se dostat do Botanický úplně zadarmo, protože další dvě vstupenky tady pro vás budu mít zítra. No ale hlavně, aby jsme si prosvištili svoje mozkové závity, tak poslouchejte zase po 10. hodině, jo?

0: Skvělá to muzika a za pár minut třeba Zara Larsson. Hit Radio City s vámi. Možná, že teď trčíte někde v koloně, stojíte na anglické a říkáte si, ty zase. No jo, tak kolon máme po Praze dost, jo. Možná si ještě pamatujete, když se v rádiích hlásilo, že magistrála je na 5, že Koruní je na 4 a tak dál. Tak to už dneska neplatí. Nicméně vy máte nejlepší přehled o tom, jak to vypadá v hlavním městě, kde jsou kolony, kde jsou nehody, kde jsou uzavírky. A tak by bylo dobrý, aby jsme si tak nějak pomohli navzájem, jo? Jestli čekáte na zázrak, můžete pomoct všem ostatním řidičům, kteří jsou za vámi, a třeba k tomu dostanete svatozář. A nebo prachy, protože to jsme pro vás připravili my tady u nás na Hit Radio City. To znamená, vy víte nejlíp, co se děje právě teď na silnicích, tak nám to dáte vědět na 777-937-777 a stanete se součástí dopravní hlídky Hit Radio City. Stačí nám poslat krátkou zprávu nebo hlasovku, kde jste, jak to tam jede, kde to stojí. Stačí klidně jenom dvě věty, třeba jižní spojka katastrofa, konec hlášení, děkuju moc. No a každý den z vás vybereme vždycky jednoho řidiče hrdinu a pošleme mu odměnu 2000 korun na pohonné hmoty. Tak rozhodně buďte dopravní hlídkou Hit Radio City, protože my jsme vaši parťáci nejenom na cestě domů, ale kdykoliv, kdy si zapnete naše frekvence, jo? Pomůžeme vám přežít v Praze a za to to stojí.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
0: Za chvíli 10:45, Zara Larsson, anebo Damiano David, to jsou další velké hity. Máme je pro vás.

takhle vám hraje City. Hit Radio City, Damiano, David. No a máme pro vás třeba exkluzivní vstupenky na skvělý koncert. 28. července ve Fóru Karlín zahraje Charlie Puth. A když budete odpoledne poslouchat mezi 15. a 18. naši odpolední show a budete nejlepší nepoužitelní, tak vám dáme dva lupeny, jo? Takže dneska odpoledne rozhodně poslouchejte.

0: Disturbed. A to těsně před 11. hodinou. Takhle chutná dopoledne u nás v Praze a na Hit Radio City. Khaled vás čeká za pár minut, ale teď se zeptáme Lucky, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme. Dobré dopoledne, začneme na náměstí na Stráži v Libni před odbočkou do Zenklovy ulice. Tady směrem do Kolbily zhlásíte nehodu osobáku s nákladním autem, jeden pruh je neprůjezdný a zdržení je zatím kolem 5 minut. Ty dlouhé kolony, které se táhly D5 od Loděnice a Pražským okruhem, polevují, i když stále počítejte minimálně s 5 až 10 minutami. No a to platí také pro Černák a Štěrboholskou směrem do centra. Samotným centrem metropole s krátkým zdržením projíždíte Ječnou, Vilznovou ulicí a také Nuselákem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha vyhlásila soutěž na proměnu okolí stanice metra Budějovická. Místo je významným centrem 4. městské části. Zadání pro architekty přiblíží mluvčí města Tadeáš Provazník.
4: Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Bylo vyzváno 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství. Zadání předpokládá zachování budovy obchodního domu DBK.
1: Prostranství se období 70. a 80. let 20. století, ohraničené ulicemi Antala Staška, Budějovická a Ulbrachtova, je velmi frekventovanou lokalitou, kudy projdou denně tisíce lidí. Pražská policie hledá agresora z MHD. Muž měl vyhrožovat řidiči autobusu linky 188 a poškodit čelní sklo vozidla. Incident se odehrál na konci května ve večerních hodinách, a to v zastávce pod Vinicí v Záběhlické ulici. Kriminalisté hledají útočníka i jeho doprovod. Více uvádějí na webu. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog. Napsala to v reakci na dopis, kterým odbory ve Strakově akademii vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli přesunu agent. Fotbalová asociace nabídne českým fanouškům možnost společně sledovat druhé utkání nároďáku ve skupině na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Příznivci budou moci dorazit 18. června na promítání zápasu ve dvoře pivovaru Staropramen na Smíchově. Kapacita je 800 lidí, vstup je zdarma a začátek v 18 hodin. Zataženo oblačno, v průběhu odpoledne přehánky, slabý déšť a teploty jen do 18 stupňů.
3: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: No a po 11. co jiného vám udělá lepší náladu a lepší den než skvělá muzika a velké hity, které vám servírujeme u nás na Hit Radio City. Madgon a Begin. Jedna velká klasika v trošku tanečnějším kabátku. A za pár minut slibovaný Khaled, tak dobré dopoledne.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Na Hitrádiu City Kateřina Marie Tichá, která má před sebou velmi náročné léto. I o tom se budeme bavit, protože Kateřina přijde sem k nám do vysílání.
1: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: A možná bychom si něco měli říct i k její nové písničce. Protože je to vlastně takový jako love song na její první pražský byt.
1: A tady jsem stál.
0: Byt číslo 66. Co všechno se tam odehrálo, co všechno se tam dělo a proč si takový byt 66 zasloužil svoje vlastní vyznání, tak o tom se budeme bavit v úterý. Stačí dobře poslouchat Hit Radio City, protože Kateřina přijde sem k nám a samozřejmě nebude to jenom o bytě, bude to i o plánech na celé léto, protože chystá víc než 40 koncertů a budou to mít teda jako z Benchies hodně nabité. Tak poslouchejte, v příštím týdnu se těšíme na Kateřinu Marii Tichou, konkrétně bude to v úterý odpoledne. Toploader a Dancing in the Moon. Tohle je zase jedna skvělá klasika a příjemná vzpomínka na dobrou muziku, kterou máte tak nějak někde v paměti a možná jste jí dlouho ne-

Falixian právě teď. Hit Radio City dneska dopoledne. No a pro vás tip možná na následující víkend, proč ne? Zejména jestli máte rádi motorky, které mají charakter, tak si právě zapište do kalendáře 12. až 14. června. Pivovar Kocour, Varnsdorf a tam bude velký letní sraz Royal Enfield. Čeká vás vlastně pohodový víkend s lidmi, kteří jako mají rádi ten vítr ve vlasech, rádi se vozí v sedle i mimo něj a možná si užijete i společnou výjížďku po okolí, možnost osahat si a vyzkoušet si různé modely, které vám třeba sedí a k tomu samozřejmě workshopy, tipy na ovládání, zacházení s motorkou, pilovat je vždycky co. Tak kdybyste chtěli, Royal Enfield, Pivovar Kocour 12. 14. června, samozřejmě veškeré informace a nebo taky lístky dopředu na remoto.cz, vřele doporučujeme. Dáme si Marshmallow za pár minut a taky Coldplay nás čekají. We Pray.

Coldplay a We Pray a za pár minut další skvělé hity, včetně Činasky a jejich selhání, to uslyšíte u nás na Hit Radio City. Jistě víte, že při cestování pražskou městskou hromadnou dopravou je potřeba už dávat řidiči znamení, že vystupujete. Jo? Už máme vlastně všechny zastávky na znamení. Nestačí někdy jen tak jako stát u dveří a doufat. Sám dopravní podnik teďkon spustil celkem zajímavou interaktivní, řekl bych, kampaň, třeba na Facebooku, kde vlastně jasně ukazuje, kdy a jak mačkat v MHD tlačítka, a naprosto správně, jo? Zkrátka se vysvětluje, jak dávat znamení bez nějakých velkých zmatků. Abych vám to shrnul, tak všechno má svůj čas, jo? Znamení, že chcete vystupovat, dávejte vždy s dostatečným předstihem a nikoliv, že to zmáčknete těsně před zastávkou. Při pozdním stisknutí tlačítka už totiž řidič zcela logicky nedokáže bezpečně a plynule zastavit, jo? Takže když si to zmáčknete čím dřív, tím líp. Které tlačítko zvolit, tak pro výstup na zastávce na znamení můžete využít jak klasická tlačítka, která jsou na tyčích, tak i tlačítka určená k otevírání dveří, to je jasný. No a sázka na jistotu, tlačítko pro otevření dveří je ideální stisknout s předstihem v tramvajích, trolejbusech i autobusech. Nejenže dáte řidiči vědět, že chcete vystupovat, ale rovnou si tím dveře na zastávce i aktivujete. Takže to bych řekl, že je jako naprosto ideální a takhle to tvrdí i Ropit, že takhle by to mělo být. Tak to jenom, aby mezi námi bylo naprosto jasno, rovnou si to vyzkoušejte dneska, až pojedete z práce, jestli to mačkáte dobře, a schválně se dívejte okolo vás, kdo ještě nebyl touhle kampaní políbený, jo? Tohle jsou Global DJs a jejich předělávka, slavná předělávka What a Feeling Flashdance a za pár minut třeba Činasky.

0: Nový single od Chinasky, kteří se chystají na velké letní turné. V podstatě, jestli někde bydlíte, tak tam pravděpodobně budou. 11:45. Normálně vás zvu na Jelení léto, které pro vás máme vždycky ve spolupráci s Červeným jelenem. Tak dneska jsme koukali na předpověď a dneska má pršet, takže z Jeleního léta dneska nemáme nic, nevadí. Nicméně vy určitě můžete dorazit i na drink v následujících středách či nedělích. Stačí se podívat, krásný malý festival v centru Prahy se skvělým jídlem a s vynikajícím pitím. Samozřejmě kompletní program najdete vždycky na stránkách Červeného jelena. My se tam budeme moc a moc těšit. No a co vás čeká za chvíli? To je krásná osmdesátka, Survival, není samozřejmě jenom Eye of a Tiger, jo? To znamená Rockyho hymna, ale byla to i píseň Burning Heart, kterou vám zahraje Jirka Pelnář, a to už za chvíli, přesně po 12, kdy budeme vzpomínat na ty největší hity. Budou tady srdcovky, ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, pac a pusu, zítra v 9.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Prahou projíždíte v těchto chvílích bez zásadnějších komplikací s menším zdržením v centru metropole na stěžejních křižovatkách a pak také na Pražském okruhu na sjezdu z D5 nebo v okolí Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za 2 týdny v úterý 23. června. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ráno to řekl ředitel specializované dětské nemocnice Petr Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi.
3: Čo sa týka nejakej prognózy, to vás teraz ešte nevieme informovať tým, že sú na svete len 24 hodín, takže budú prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, ktoré nám určia, ktoré aké cievne čište majú spoločné, ktoré orgány sú spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky.
2: Prípad sa podobá siamským dvojčatom, ktorá sa na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená pánevní částí. Táto dievčátka byla později úspěšně oddělena. Teď se ještě podíváme k nám. Padl trest za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě v Praze. Obvodní soud pro Prahu 8 dnes uložil mladíkovi 5měsíční podmínku a stanovil 20měsíční zkušební dobu a psychologické poradenství. Mladík měl spolužákům na střední škole vyhrožovat opakovaně, vinu ale odmítá.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne pod mrakem, zataženo oblačno, ojdněle přehánky nebo slabý déšť. Vítr od jeho západu a maximální teploty se dnes budou dostávat pouze na 18 stupňů.

0: 14 hodin, 2 minuty, dočkali jste se dnešního oběda a jako bonus, takový dezertík navíc, přichází i srdcovky na Hitrádiu. Máme středu, polovinu pracovního týdne už máme takřka za sebou, teď navíc naskočíme i do té druhé poloviny dnešního pracovního dne, tak doufejme, že bude utíkat, jak se říká, jedna báseň. Já tady pro vás mám srdcovky, které vám dneska s tou pracovní náplní pomůžou a ta první je víc než inspirativní.
1: Hitrádio City.
0: Je to z roku 2007 a název je Relax, Take It Easy. To znamená ve volným překladu, hele, pracujte, ale zase opatrně, abyste se z toho úplně nezbláznili. Mika na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Debutový single, to znamená ten úplně první, který Mika vydal a šel do rádií. Relax, Take It Easy, rok 2007.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lenia poslala zprávu na WhatsApp rádia 777-937-777. Ahojky, konečně srdcovky. Dneska jsem v kanceláři úplně sama a mám tady haldu práce, kterou musím udělat i za kolegyňky. Srdcovky mi pomáhají a jak si teď říkal, zkusím se z toho tedy nezbláznit. Hlavně v pohodě. Přesně, relax, take it easy, hlavně v pohodě. Tak Lenio, někdy prostě člověk to tak jako má, že v tom životě je na všechno sám. Já jsem teď původně chtěl hrát úplně jinou srdcovku, ale pro tebe a taky pro vás, pokud dneska jste v práci sami, protože někdo z vašich kolegů si vzal dovolenou a prostě to všechno padlo na vaši hlavu, tak tady budu mít tuhle srdcovku, kterou teda jsem vůbec netušil, že dneska budu hrát, ale teď ji sem takhle zařadím a ta bude jenom pro vás, jo? Protože když je člověk na to prostě občas jako sám, tak to všechno musí udělat úplně sám, jo? A Celine Dion v 90. letech, konkrétně v roce 1996, přespívala nádhernou píseň ze 70. let, kterou napsal Eric Carmen. Jmenuje se All By Myself. Takže tohle je přesně pro vás, kdo jste dneska v práci na všechno sám, jo? Teď prosím 4 minuty nic nedělejte a užijte si to.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: To je rock and roll na Hit Radio. Survivor Burning Heart. Je 12 hodin a 15 minut. Tohle už byla 1, 2, 3 srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A trochu nás probrala. Já doufám, že v průběhu Celine Dion jste mi úplně neusnuli. Teda. Ono i to počasí k tomu svádí. Navíc teď po obídku, jestli už to máte za sebou. Jak my říkáme, gastrodemence. Moc nám to nemyslí a klidně bychom si jako dali nějakého šlofíčka. Jsou prý dokonce země, kde v práci můžou na 20-30 minut si potom ještě dáchnout a dokonce v pracovní době a mají to i placený. No, ale to se nám asi nikdy nestane. No, nevadí, pojďme dál, posloucháte srdcovky Hit Radia. A já se jako přiznám, že když děláme dohromady tady srdcovky a připravujeme je pro vás, tak já ty jednotlivý hity beru jako takovej malej dáreček, jo? Co hit, to dáreček pro vás. A tak si říkám, jestli vás vůbec jako potěší maličkosti a nebo velký dary, jo? Jestli to takhle jako máte rádi, jo? Jenom nějaká blbost, úplná maličkost, blbost, navíc v den, kdy ani nic neslavíte. Kdy naposled jste od někoho něco takového dostali? Nějakou maličkost, která by vám zlepšila den? Tak tohle jsou naše srdcovky od pondělí do pátku, vždycky po 12. hodině. A já jsem hledal srdcovku, která by přesně znamenala nějakou maličkost. A našel jsem z 90. let skupinu, která se jmenuje Emanate. Je to R&B skupina a jejich asi nejslavnější hit se jmenuje I've got a little something for you. Tedy doslova do písmene, mám pro tebe takovou malou maličkost. Nějakou maličkost. Nevím, jak to tyhle kluci teda mysleli a vzhledem k tomu, že jsou to 4 Afroameričani, tak možná i ta maličkost nebude úplně tak jako malá, ale no, to nevadí. Holky, asi je to spíš pro vás.

0: Dívčí trio Sugar Babes ještě v tom původním složení, v tom současném aktuálním, už vlastně nefiguruje ani jedna ze zakládajících členek. Hit Stronger na Hit Radio ve 12.25.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: A píše mi Pavel a píše, čau Pelny, tyjo, Stronger, to jsem neslyšel tak 10 let. Hned jsem si vzpomněl na Destiny's Child nebo Missy Elliot. Čím jsem starší, tím víc mi chybí starý dobrý R&B, co jsem poslouchal na střední škole. Díky za to. No, ráno se stalo, Pájo, jasně. No a zároveň to vlastně byla poslední srdcovka, kterou jsem tady teď měl pro vás připravenou. Už nám chybí jen jedna jediná, to je na vaše přání. A tak teoreticky můžeme si dát klidně dneska nějaký R&Bčko ze začátku milénia nebo z devadesátek, protože já na tom jsem vyrůstal taky, vy možná taky. Je fakt, že současný český rap je, jak bych to řekl, je jiný. Je jiný. Pro nás teď už vlastně klidně můžeme říct old schoolaře, tak je prostě jiný. A tak si můžeme rádi připomenout i to starý dobrý R&B ze začátku milénia. Jo, samozřejmě, pak je ještě další R&B, hip-hop a rap z těch 80. a 90. let. To už není old school, to už je starověk a je to ale taky jako geniální. Tak co byste chtěli slyšet? Jestli máte rádi R&Bčko, dejte vědět. 777-937-777 i WhatsApp Hit Radia. Můžete napsat zprávu, poslat hlasovku, za chviličku srdcovka na přání a dneska tedy v rytmu R&B. Těším se.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Happy na Hit Rádiu v srdcovkách ve 12 hodin 38 minut. S váma Jirka Pelná.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. Mám teď tady momentálně souboj a netuším, jak se rozhodnout, protože srdcovka na přání dneska bude R&Bčko nebo hip-hop. A podle všech zpráv, který mi chodí sem na WhatsApp, tak do finále se dostal Nelly s hitem Hot in Here. Známe. A taky PSH, se kterých jsem jako velmi překvapen a vlastně ani nevím, jestli vůbec někdy hráli PSHčka na Hit Rádiu. Takže já se nemím rozhodnout a tak to nechám na vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hit Rádia. První zpráva, která mi přijde, Nelly nebo PSH, tak to bude. Čekám, pište. Tady už vidím vykřičníky. Přišlo teď v tuhle chvíli strašně zpráv a všude jenom PSH. To znamená, že dneska přepíšeme historii, dáme si PSH na Hit Rádiu a dokonce je tady jedna zpráva, která je od Patrika. Mimochodem, PSHčka budou pro Patrika Cyže, nejlepšího rodiče, a taky pro Poliho skladníka, že na tom skladě má začít taky něco dělat. Teď poslouchej všichni. No tak pozor, zatáčka, jdeme na to. PSHčka, Peneři, strýčka, Humboje, rok 2002, právě teď.
3: A to t-

0: nejsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Srdcovky Hit Rádia.
3: Je to možný ve 3/4 na 1, těsně před 3/4 na 1 PSH na Hit Rádiu. Já můžu dneska domů. Normálně teď bych to jako zabalil a klidně šel, protože tohle byl strop dnešního vysílání mezi 12 a 15. Jsem strašně rád, že vás to tak potěšilo. Mám tady spoustu zpráv. Samozřejmě, tohle je můj prvák na střední. Nebo kolegyně si teď o mě musí myslet, že jsem blázen, miluju to, díky PSH. Ještě jednou zdraví Ivka. Savý palec nahoře, tady PSH je moje mládí, tak to je dokonalý. Obrovské díky za tenhle song. Navíc mě potěšilo, že i když jsem to neslyšela, typuju tak 15 let, pamatuju si text doslova doteď. Jasně. Tak to je pecka, díky, pařím na celý auto, kočička, stopuje autíčka, závorka, jsem z Ostravy a i tak to zbožňuju. Samozřejmě, já jsem Plzeňák, u nás byl v mý době divoký západ a stejně PSH jsme jako měli rádi. Tohle je jako skvělý, že i když se tady jako rapuje o hlavním městě, ne každý úplně na rovinu má Prahu rád, co jako to je prostě normální, že jo? Prostě tohle nás jako spojilo dohromady. Dokonalý. Díky. Srdcovky jsou pro dnešek za náma. Jsem sám zvědavej, co nás teda bude čekat zítra. Ve 12 hodin. Srdcovky na Hit Rádiu. Za chvíli například B.O.B., taky Daša a ve 13 hodin nejnovější zprávy.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12.58, posloucháte Hit Radio, polední pauza za námi, tak zpátky do práce. A jako první se na to vrhne taky Lucie, která má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích ještě před startem odpolední špičky počítejte s méně auty na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu nebo také na úrovni Jesenice. Mírný provoz hlásíte také z Černáku nebo centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte právě?

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny ropy padají, dostaly se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
6: Za nejideálnějšího stavu by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy nebo výskytu depresí. Ukazují to data mezinárodní studie, podle které je rodinné zázemí zásadním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, stravovací návyky i fyzickou aktivitu českých školáků. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Little Mischl. Podílet se bude především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení akce v zahraničí. Teď se ještě podíváme k nám. Demolice nadjezdů nad Pražským okruhem plánovaná na tento víkend se odkládá. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín bourání zatím stanovený není. Nový nadjezd k Austisu by měl být zprovozněn do 5 měsíců a nadjezd v ulici k Zadní Kopanině do 7 od zahájení prací, které začaly v květnu.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Pod mrakem zůstává i v těchto chvílích v Praze a okolí. K tomu občasný déšť nebo přehánky objevovat se opět mohou až do večera. Maxima kolem 18 stupňů.
4: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
8: A my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio, 13 hodin a 3 minutky k tomu. Dneska máme kolikátýho? 10. Takže teoreticky příští týden přijde výplata, stejně ten týden do výplaty. To se vleče, to je neuvěřitelný. Docela by mě zajímalo, jenom tak jako mezi náma, kdy naposled jste dostali v práci přidáno? Nebo možná jinak, jak dlouho už jste v práci nedostali přidáno? A teď nemyslím práci, myslím normálně jako něco, co by se promítlo na výplatní pásce. Schválně, dejte vědět na 777-937-777, jak dlouho už děláte pořád za stejné peníze. Jo? Proč? To vám řeknu za chvíli.
4: Hit Radio City.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Warren na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Já jsem se vás ptal, kdy naposled jste dostali přidáno. Jak je to dlouho, co pracujete za pořád stejný peníze? Jo, tak třeba tady píše, ahoj Jirko, tak já jsem naposledy dostal přidáno loni v březnu, ale věřím, že jsou na tom lidé i tak ještě hůř, ačkoliv se vše zdražuje pořád a pořád. Tomáš píše, čau Jiří, doteď mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale jsou to minimálně 2 roky, co jsem nedostal přidáno. Je to hrozný. Ano, je to hrozný. A já jsem se ptal na to, protože koukám, že politikům se zase zřejmě nepodaří zmrazit svý platy, že se jim zase zvýší. To bylo pořád, jak si platy zmrazí, že to není vůči nám fér, ale nějak jim to jako nejde, no. A je to vtipný, protože opozice obvinuje vládu, vláda zase opozici, všichni by hrozně chtěli zmrazit ty platy, ale prostě to nejde, nejde. Takže příští rok hold zase zřejmě dostanou přidáno. To je vtipný, to je vtipný. Takhle to vypadá, když se někdo může hlasovat o svém platu. No krásný. Každopádně, proč o tom mluvím, jo? Pojďme si teď hromadně všichni zanadávat na politiky. Ať jsme připraveni. Od zítřka už budeme nadávat na fotbal. Tak ať to tělo je na to ready. Ať je na to připravený. Ty nervy, ať jsou procvičený. Tak pojďte si teď zanadávat. Ono jim tam aspoň bude trošku pískat v uších a my si místo toho dáme hezky Evu Farnou, která už tenhle víkend bude v Edenu.

0: Justin Timberlake na Hit Radio s hitem Can't Stop the Feeling. Je 13 hodin 24 minut. Máte rádi Justina Timberlakea a chtěli byste od něj slyšet víc hudby? A nebo máte nějakou skupinu, zpěváka, zpěvačku, co vám v našem playlistu chybí na Hit Radio? Jestli ano, napište nám, kdo to je. A můžete vyhrát chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce korun. Navíc je to model, který je vyroben na míru pro vaše děti. Telefon můžou ztratit, takže hodinky ideální věc. Tam máte aspoň trošku větší jistotu. Samozřejmě, že ty hodinky umí spoustu věcí. Není to jenom o ukazateli času a kolik toho za ten den naběhají a tak dále. Ale jsou to vlastně jako hodinky, které zaručí i větší bezpečnost vašich dětí. Vzhledem k tomu, že jednak vám ukážou reálnou polohu, kde momentálně jsou díky zabudovaný GPSce, na ty hodinky vy můžete poslat zprávu, vy na ně můžete volat, ale ty děti vám můžou zavolat zpátky z těch hodinek na váš mobil, anebo poslat zprávu. A v případě jakýkoliv nouze, tak to má ještě speciální funkci a aplikaci, že vás to informuje, když budou v nebezpečí. Tohle jsou hodinky 21. století, které vaše děti prostě musí mít v dnešní době a my vám je dáme zadarmo. Jak na to? Na webu hitradio.cz napíšete do formuláře hit, který byste od nás chtěli slyšet a když ho uslyšíte v sobotu nebo v neděli, teď o víkendu, dopoledne a u toho bude i váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali k nám do studia. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Po 14. hodině nás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Je pravda, že takhle každý den odpoledne mezi 12. a 15. si na Hit Radio spolu užijeme spoustu srandy, ale mám tady místo i pro vážné věci. A právě dneska je ten den, který v naší historii prostě nesmíme zapomenout. Dneska je to přesně 84 let, co Němci vypálili a vyhladili Lidice. Není to veselé výročí, to je pravda, ale ti lidé, co tenkrát přišli o život, i o živobytí, i o svůj rodný domov, tak si prostě zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli. A aby jsme si na ně i dneska vzpomněli. A taky bychom si vlastně měli uvědomit, že svoboda a život nejsou samozřejmé. Takže všem, co to neví, máme se dobře, stěžujeme si často jenom na hlouposti a buďme vlastně rádi, že žijeme v této době. Co by tenkrát za to dali tehdejší lidé za ty naše starosti? Amen. Víc k tomu asi nemusíme říkat. Tak jenom na to myslete. Dáme si další hity za chviličku Jelen a teď Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi ve 13 hodin 38 minut. Na Hit Radio.

0: 5.
1: Jelen všude zdejší na Hit Radio, je 2:15. Hit Radio posloucháte taky za volantem. Tak sedíte teďko v autě, držíte volant oběma rukama, jo? No tak to si nežijete úplně špatně s těma cenama benzínu v současnosti. To jste jako ti, co měli doma zásobu toaleťáku při covidu. To byli taky boháči. Já to trošku zlehčuju, ale je pravda, že tankování pořád bolí, pořád. Normálně dáte pistoli do nádrže, zmáčknete a píchne vás u srdce. My tady na to máme like. Hit Radio vám totiž dá plnou nádrž zdarma. I dneska, i zítra, a vlastně dalších 14 dní. Každé odpoledne od pondělí do pátku v odpolední show. Jak na to? Stačí se vlastně jenom stát členem dopravní hlídky Hit Radia a každý den nám na WhatsApp poslat aktuální info ze silnic a pak už být jenom na telefonu. To je celý. Poslouchejte Hit Radio mezi 15. a 18. a buďte součástí naší dopravní hlídky. Držím palce.
2: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích ještě před startem odpolední špičky počítejte s méně auty na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu nebo také na úrovni Jesenice. Mírný provoz hlásíte také z Černáku nebo centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jak ji na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
4: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
1: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. A teď ještě pohled k nám. V jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě začali restaurátoři opravovat 2 okna vysokého chóru. Vyčistí kamenné povrchy, opraví spáry nebo obnoví okenní vitráže. V interiéru souběžně rekonstruují historické malby štítů se zemskými znaky. Práce potrvají několik měsíců za plného provozu.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Pod mrakem zůstává i v těchto chvílích v Praze a okolí, k tomu občasný déšť nebo přehánky, objevovat se opět mohou až do večera, maxima kolem 18 stupňů.
6: Jirka Pelnář, Hitradio.
0: 2 hodiny, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Dneska je středa, jsme pořád všichni v práci, tak se pojďme trošku zlepšit tu náladu. A protože je středa a byly 2 hodiny, tak na Hit Radio nás čeká naše tradiční, oblíbená ruleta dvojsmyslů. Dnešní téma za chviličku.
6: Hit Radio City.

0: Abyste dneska měli štěstí, tak posílám takový hudební čtyřlístek od Pharrella Williamse s hitem Happy. 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a před námi naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti opakuju pravidla. Zadání je vždy téměř stejné, to znamená, ta první věc je, co může zaznít v ložnici. To máme jasně daný. A pak nám ruleta, Pelnyho ruleta, vylosuje a určí to druhé místo. Jo? Hele, co bych vám to vysvětloval, pojďme na to rovno.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na hudebním festivalu. Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, navíc příští týden tady pro vás celý týden budu mít lístky na Vysočina Fest, tak pojďme se na to naladit a pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak to se nedá poslouchat. To je mimochodem první zpráva, která přišla na WhatsApp s číslem 777-937-777. Nebo tady, vzadu je to horší, ale člověk tam má víc prostoru. A dobře, zajímavý. Příště si beru lepší boty. Rozumný. Co napadá vás? Pojďte na to, 777-937-777. Ano, hele, to je přesně ono. To byl teda nářez. Jasně. Hlasitě by to nešlo? Pojďme ještě na hlasovky, prosím. Pojďte poslat ještě nějaký hlasovky. Telefonní číslo pořád stejný. Dáme si dva hity a půjdeme na to. To vlastně teoreticky může zaznít taky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Gaga, Abrakadabra. Bylo čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a naší středeční ruletu dvojsmyslů. Téma dneska máme, co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu. Píšete vaše... Píšete... Pardon, já si tady prostě jsem v tom začtenej a je to občas těžký mluvit chviličku vážně. Takže píšete mi... na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a jdeme na to. Tak třeba já napíše, to je dobrý rytmus, to je dobrý. Nebo tady je lidí, Petr, co tady máme dál? Další zpráva, to je od Lenky, vydrž, ještě bude přídavek. Dobrý, dobrý, to mě baví. Mimochodem, dneska samozřejmě vyberu jednu zprávu od vás, kterou posíláte na WhatsApp 777-937-777 a dám za ní dva lístky na koncert Evy Farné, což je zpěvačka, první solová zpěvačka v Česku, která vyprodala Eden.

0: má teď o víkendu v sobotu, v neděli a ještě navíc příští týden v úterý troják v Edenu, tak lístky tady pro vás mám, takže dál můžete psát anebo posílat hlasovku. A když teda hlasovky, tak tady nějakou hlasovku mám, tak uvidíme. Sám budu překvapený, co v ní je.
1: Nefoukej do toho tolik, není to balónek.
0: Nefoukej do toho tolik, není to balónek. Dobře. Chápu, jenom nevím, kdy se to říká na tom festivalu. Tady další zpráva. Ty bláho, to je ale stará vypalovačka. Dobrý. Cool, super, super. Země se zachvěla, ještě teď mi hučí v hlavě. Dobře. Přemýšlím, kdybych to použil. Já zaokrát, že hučí v kládě teda, ale... Což mimochodem, nevím, jestli víte, ale to je jediný zvuk, který je vidět. No nevadí, pojďme dál. Za chviličku poslední tipy a jeden nejlepší. Pojďte na to.

0: Sigma, Nobody to Love, ve 14 hodin, 24 minut, jdeme do finále dnešní rolety dvojsmyslů na Hitrádiu. Co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu, na to jsem se vás ptal na WhatsApp na čísle 777-937-777, jsou vaše zprávy na WhatsAppu, jako například třeba dneska to bylo brutálně na hlas, nebo za mlada mě to bralo víc. Jasně, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž, taky dobrý tip, on o ten kabel zakopne. No, tak to jsem nikdy neřekl. Tak je dobrý. Nezapomněl jsi vzít pláštěnku? Jasně, cool. No ale vybíráme úplně teda tu nejlepší. Náhodně, takhle zavírám oko a dávám to na hlasovku, tak si pojďme pustit hlasovku.
1: A co třeba? Nemůžou, nebo my chceme ještě, čouky Peťa.
0: Peťo! Gratuluju, protože je to skvělý, je to pro tuto chvíli nejlepší a ty získáváš dva lístky na koncert Evy Farné. A já jenom, když si teďka jako uvědomuju, co jsi tam tady jako říkala, nemůžou, anebo my chceme ještě, tak kolik vás takhle jako většinou teda na tom festivalu je? Gratuluju, dnešní ruleta je za námi, další zase přesně za týden, moc díky ještě jednou za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hitrádia 777 937 777.
2: Hitrádio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tonze Náje na Hit Rádiu. To je jako hodně dobrá sestava, tak jsme zvědaví i my fotbaloví fanoušci, jakou sestavu do prvního zápasu na mistrovství světa zvolí trenér Koubek. Mistrovství světa ve fotbale nám začíná už tento týden. Hraje se to i v noci, další týden, tak se to potom hraje normálně za našeho normálního času i přes den, že to uvidíme, a pak zase v noci. Každopádně je úplně jedno, jestli se budete dívat v noci anebo přes den. Důležitý je, že vy se můžete dívat na mistrovství světa na zbrusunové televizi s nádhernýma barvama. Vyhrajte si OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun, a to v naší snídaní šampionů. Chceme za to od vás jedno jediné. Podělte se s náma na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A v pátek ve snídaní šampionů tak jednoho z vás vybereme a vyhrajete novou OLED televizi Samsung za 23 000 korun. A protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, tak je pravda, že máme pro vás ještě jeden tip. Pokud vám náhodou neklapne ta televize, tak máme pro vás další tip na výhru. MND, dodavatel energií, přichází s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na samotné stěhování. Výhru můžete využít třeba, nevím, na pořízení stěhovací firmy, jo, nebo na novou výmalbu vybavení domácnosti, prostě to už samozřejmě záleží na vás. Stačí, když se podíváte na webové stránky mnd.cz, tedy mnd.cz, tam vyplníte formulář, zanecháte na sebe kontakt, jo, můžete klidně úplně jako ideálně dát mnd.cz/soutěž/stěhování, jste tam potom rovnou, no a my už vám pak akorát budeme držet palce, to je celý. 15 000 korun každý týden, anebo v pátek 23 000 korun, respektive televize za 23 000 ve snídaní šampionů.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Trendit na Hit Rádiu. Je 14 hodin na 3 a 40 minut. Jestli dneska je váš den D a máte narozeniny, no tak za celé Hit Rádio všechno nejlepší a ode mě ještě do 15. hodiny Flipside a píseň Happy Birthday, tedy všechno nejlepší k narozeninám. No a to je vlastně všechno, co dneska stihneme. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu, kdy zítra ve 12 nás znovu čekají naše oblíbené srdcovky. Pokud byste chtěli cokoliv v srdcovkách zahrát, můžete klidně psát na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 anebo klidně mě soukromě do zprávy, klidně přes Instagram Jirka Pelnář. To je celý. Tak se smějte, užijte si dnešní den dál s Hit Rádiem a od 15 hodin s naší odpolední show.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Příjezd do Prahy po D5 od Rudné opět v kolonách, a to kvůli pracím na silnici. Pokračujete v nich také na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Naopak opačný směr zůstává volnější, bez zásadnějších komplikací. Od Černějáku po Štěrboholi 10 až 15 minut v aktuální koloně a plní se i Baranďák, i když zatím zlehka, a jižní spojka dál na Záběhlice. Vaše dopravní info můžete i dnes odpoledne opět psát do SMSek nebo volat na WhatsApp 777 937 777 a opět získat možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované
3: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké správy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Chceme se učit spolu, neberte nám školu. Skandovali dnes desítky rodičů s dětmi před budovou ministerstva školství na Malé Straně. Akci pořádali zástupci soukromé expediční základní SCIO školy, která kombinuje prezenční a distanční výuku. Nedávno ministerstvo rozhodlo o ukončení pokusného ověřování tohoto modelu na školách. Skončil by tak na konci června, proto vyzvali dnes k dialogu. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém dnes při otevření opraveného pavilonu Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze upozornil ministr Adam Vojtěch. Krev tam dnes naposledy daroval také prezident Petr Pavel. Pražská policie hledá agresora z MHD, muž měl vyhrožovat řidiči autobusu linky 188 a poškodit čelní sklo vozidla. Incident se odehrál na konci května ve večerních hodinách v zastávce pod Vinicí v Záběhlické. Kriminalisté hledají útočníka i jeho doprovod a více uvádějí na webu.
0: City Extra.
1: Zítra se otevře nová expozice s názvem Technika na poště a poštovní muzeum, součástí Národního technického muzea. Návštěvníkům nabídne různé raritní kousky, doplní autor expozice Jan Hosťák.
2: Máme tady jeden z nejstarších československých výrobků značky Radioslavia. Máme tady jeden z nejstarších francouzských vysílačů leteckých a opravdový unikát rozhlasový přijímač přímo z dílny slavného Marconiho.
1: Expozice Technika na poště bude otevřená vždy od úterý do neděle mezi 9. a 18. hodinou. Najdeme ji ve Vávrově mlýně na Praze 1. Odpoledne zůstává zatažené oblačno, opět se přidají přehánky, možná i intenzivnější déšť. Teploty jen do 18 stupňů.

0: krásné odpoledne do celé Prahy, okolí. Dnes s vámi jenom Kateřina, ale i tak to bude nabitý. To mi věřte, šance vyhrát si plnou nádrž, pokud nám budete posílat svoje dopravní tipy. Ano, taky další kolo nepoužitelných. No a hrát budeme na magistrálu, protože užijte si to, jak moc je to tam teď v pohodě. Fakt, věřte mi, v létě bude hůř, protože nás čeká rekonstrukce budovy hlavního nádraží a kvůli tomu budou komplikace na magistrále. Další komplikace, kromě těch normálních. Jo, takže si to užijte, jak skvěle je to průjezdný, bude hůř.
1: Hit Radio City.
0: Tady to ale bude skvělý, čekají nás další hity. Imagine Dragons a teď Rihanna a Calvin Harris.

Hele show Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City. Krásnou středu vám všem a ještě hezčí samozřejmě fotbalovým fanouškům, kteří už se nemůžou dočkat. Zítra startuje mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a USA. Zítra večer má výkop úplně první zápas Mexiko, Jihoafrická republika a bookmakeri už řeší, jak to dopadne. Jasně, v tom jsou prachy, že jo. Češi údajně nevyhrajou, jo. Údajně máme, prosím vás, 2% šanci na to, že si usednem na ten trůn. Ale to není nula. 2% nejsou nula, to je důležitý říct. 2% to je třeba šance, že na dvou kostkách chodíte konkrétní kombinaci. Jo, třeba dvě šestky. Nebo je to stejná šance, že potkáte na ulici fakt zrzavýho člověka. Nebo že si z balíčku karet vytáhnete tu, co chcete. Není to nemožný, jo, a rozhodně se potom můžete náležitě chlubit. Tak co si budem? Před 30 lety jsme na Euru taky byli za outsidery a dostali jsme se až do finále. Tak třeba to klapne.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Hunter X v éteru Hit Rádia City, přeju krásné odpoledne a půjdeme se podívat za vámi na silnice.
1: Jsme Hit Rádio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pojďme připomenout některé kolony, o kterých už víme. Kbelská na výjezdu z metropole, tady se zdržíte 10 minut a provoz houstne také na Černáku a dál ke Štěrboholům. Zdržení by mělo být kolem 15 až 20 minut. Průmyslová menší nehoda před nájezdem na Štěrboholskou, i tady se už tvoří kolony. Baranďák do Břízka směrem do centra, tady počítejte zatím s 5 až 7 minutami a kolona se táhne také od Rudné D5 a pak na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu. A volal nám také náš oblíbený a milý řidič Jirka.
3: Zdravím všechny řidiče, tady řidič Jirka. Situace je následující. Ti z vás, co mají v plánu, je z Proseka na Vysočanskou.

0: náměstí OSN, tak to zvažte, jelikož tady zdržení 15 minut, teď už 20 minut z toho důvodu, že se rekonstruuje křižovatka náměstí OSN. Tak kdo můžete, tato oblasti se ideálně vyhněte.
1: Je to tak a svoje dopravní tipy můžete posílat i vy SMS-kou nebo na WhatsApp hlasovkou na číslo 777-937-777. I dneska jeden z vašich tipů odměníme plnou nádrží.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Rage Out na Blood Running, posloucháte Hit Radio City. A i když nám teď léto dalo na chvilku pauzu, tak nebojte se, má se vrátit, příští týden už dokonce hlásí třicítky, teplo. A kde se schladit, že? Mám pro vás pár tipů, proč trávit léto ve žlutých lázních. Protože tam opravili kurty na plážový volejbal, což dokonce teď odpovídají pravidlům pro profesionální turné, takže můžete trénovat, třeba se vám to jednou dobře vrátí. Mají nové dětské hřiště, ideální varianta, celá rodina jde do lázní, děti se vyřádějí, vy si dáte drink a všichni večer spokojeně usnou. Přibude taky mobilní hřiště na padel, mají tam nový vybavení jako převlékárny nebo obložení stánků, nový všechny herní prvky, je tam nově i tráva místo původního písku, což je super. Taky tam bude zastínění, aby se na hřišti dal trávit čas i právě v těch dnech, kdy jsou prostě třicítky a sluníčko paří, jo. Navíc tam zůstávají brouzdaliště samozřejmě a nově je tam taky minitenis. Takže prostě se tam dá strávit celý den a vlastně ani nevíte, jak se to stalo. Jo, tak jenom hned, jak to slunko trošku vysvitne, víte, kam máte vyrazit. No s námi můžete být samozřejmě i za deště. Tohle je Pink, You and Your Hand.

0: Lost Frequencies na Hit Radio City, krásné odpoledne, za chvilku 3:15. A to znamená, že si dáme něco velmi zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V Austrálii je nelegální někoho plesknout mokrou rybou. No hele, u nás to nelegální není, jo?
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: jojo, nix.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Fastboy na Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Westlife nebo Alex Hepburn, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, jižní spojka směrem na Černák, u nájezdu ze Spořilova opatrně, tady stojí porouchaný kamion a připravte se zároveň na zdržení, které aktuálně narůstá na zhruba 10 minut. Komplikace jsou hlášeny také z Kbelské, kvůli dopravnímu omezení na výjezdu od Hloubětína, od Černáku popojíždíte na Štěrboholi minimálně 10 až 15 minut a plní se už také Bubenecký tunel směrem na Troju a také Argentinská na výjezdu z metropole. V Dejvicích se na Kulaťáku Uralo, tady se zdržíte do 10 minut a 10 až 15 pak hlásíte z oblasti kolem Povltavské, Beletržní, ale také z Letenského tunelu a jeho okolí. Dopravní info dál pište do SMSek nebo na WhatsApp, volejte 777 937 777 a i dnes získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. K cestě na letiště Václava Havla využijte MHD. Doporučuje policie i zástupci letiště. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a omezením policisté opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Člen představenstva pražského letiště Martin Kučera.
5: Ta stavba jako taková znamená samozřejmě kromě zužování i uzavírání některých větví stávající křižovatky, zákaz některých odbočení. To znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný proto, než se kdokoliv potřebuje dostat se na letiště, primárně cestující nebo uživatel, jo, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Stavba v okolí letiště Praha potrvá do října příštího roku. O podobě a kapacitách nové nemocnice v Praze rozhodne studie. O jejím umístění pak premiér Andrej Babiš spolu s vládou. Komplex má mít 800 až 1300 lůžek. Do nového areálu by se podle dřívějšího vyjádření měla přesunout část nemocnic z pravého břehu Vltavy, tedy Bulovka, Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice. Střelbu taxikáře na Praze Východ policie kvalifikuje jako pokus o zabití. Hrozí mu 3 až 10 let vězení. Vyšetřování obviněného probíhá na svobodě. K incidentu došlo v neděli večer po slovním konfliktu mezi řidičem a dvěma zákazníky.
3: City Extra.
1: Začíná Rohan Design District, tedy festival architektury, designu a developmentu. Nabídne prohlídky běžně nepřístupných míst, výstavy a také přednášky. Třetí ročník akce začíná dnes večer v prostoru Karlínské invalidovny. No a festival pak pokračuje do 13. června v Karlíně a na Rohanském nábřeží. Vstup je zdarma, ale většina akcí vyžaduje registraci. Odpoledne oblačné, zatažené, postupně ubývání mraků. Zítra nás čeká takový aprílový den v červnu, kdy ráno budeme mít méně mraků, pak postupně se přidá déšť. Odpoledne proměnlivé déšť, dokonce i bouřky a na večer opět ubývání oblačnosti. Maximální teploty 15 až 17 stupňů.
3: Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Krásné odpoledne vám všem, důležitá otázka. Máte třešně? A mohla bych je vidět. Ne, opravdu, protože sezóna třešní je tady. Dva dny zpátky jsem jednu dostala ochutnat tady od kamarádů z hospody naproti. A teda jako, jo, jo, je to tady. Taky to máte tak strašně rádi. Ideálně si pro ně samozřejmě sám vylézt na ten strom, tam sedět, dokud nedojdou. Což možná ale nedoporučuju, případně pod strom třeba s pomatraci. Jo, taky už nejsme nejmladší obecně tady všichni. A nezapomeňte, žádný pití mlíka potom.
3: Hit Radio City.
0: Další hity pro vás a za chvíli Westlife a Uptown Girl. No a teď už Cyril a Stumbling In.

Uptown Girl, Westlife, posloucháte Hit Radio City. Jak daleko byste jeli kvůli lásce? Dobře, jak daleko kvůli nejistý lásce? Konkrétně na první rande. Protože průzkum seznamek teď sčítal kilometry a ten výsledek je poměrně hustý. Celých 61% nezadaných nepojede na první rande déle než půl hodiny. Prostě 30 minut dobrý, jo, ale víc ne. Dřív se kvůli lásce, že jo, přijížděli hory, psali se dopisy přes celé kontinenty. Dneska otevřete mapu, máte nakreslenou, že jo, tak tady se cítím bezpečně a dál nejedu. Jo, navíc ve špičce v Praze to se dá radit tak maximálně se sousedem z vedlejší ulice, že jo, a i tak to těch 30 minut bude trvat. No, prostě je to tak. Prvních 30 minut v autě, romantika, minuta 31, už je to prostě stěhování v podstatě. Tak schválně klidně napište na 777-937-777, jak daleko jste kdy museli jet na první rande. Ale jestli to stálo za to. Tohle je Alex Hepburn. Don't be-

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio City, blíží se nám půl pátá, další kolo nepoužitelných. Pokud si chcete zahrát o dva lístky na Charlieho puta, ukázat, jak moc jste nepoužitelný, pište právě teď. 777-937-777, jsem nepoužitelný. A teď jdem za vámi na silnice.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a aktuální komplikace na Pražském okruhu 15. kilometr směrem k letiště u sjezdu na Lohkov. V prostředním pruhu hlásíte nehodu osobáku s dodávkou a počítejte v těchto chvílích s narůstajícím zdržením. Komplikace jsou také na Barandáku. Tady se prodlužuje kolona směrem do Dobřížské, i ta samotná popojíždí 10 až 15 minut. A silnější provoz je také na výjezdu z metropole, a to na úrovni Chodova směrem na D1. Tady počítejte kvůli nehodě s 5 minutami. Vaše dopravní info nám dál pište do SMSky nebo zavolejte na WhatsApp 777-937-777. No a získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Kejtou a John, Turn the Lights Off na Hit Radio City a je to tu. Ta chvilka klidu toho, kdy můžete být úplně nepoužitelní.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dalším kandidátem na toho nejvíc nepoužitelného a taky na výherce dvou lístků na koncert Charlieho Puta je Romča. Romčo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, já se mám velmi nepoužitelně, takže já si myslím, že já jsem tento týden jasný výherce. Jako není pochyb o tom.
0: A prosím tě, jak se to projevuje?
2: Já jsem nastoupila do nové firmy. Nastoupila jsem jako kancelářská myš, takže lodičky, sukínky, šatičky a podobně. A dneska, aby se nás jako vyzkoušeli, tak mě vzali do provozu, abych viděla, jak funguje i provoz firmy, takže sklad a podobně. Takže měla jsem si vzít tenisky, žíny a podobně, dobrý, tak jako Romčo, nezapomeň, všechno si připravíš. No nic, večer jsem usnula, ráno jsem zaspala, tak jsem vyrazila. A v okamžiku, když si mě vyzvedl pan skladník a podíval se na mě, mi to došlo. Já jsem měla přiléhavé šaty pod prdel s prominutím, pardon, a jehlové podpatky a kabelku v ruce. A v tomto stavu já jsem měla jít na sklad a následně lézt do vysokého kamionu. Ježiš. Takže já jsem totálně nepoužitelná. Já jsem odepsaná už.
0: Hele, tohle je jediný místo, kde ti to může k něčemu bejt, jo. 10 otázek, 10 špatných odpovědí, musíš být co nejrychlejší. Seš na to ready?
2: No naprosto, po dnešku naprosto.
0: No tak jdem na to. Spouštím stopky právě teď. Jak dělá žirafa? Hlavní město Brazílie?
2: Praha.
0: Jakou barvu má Bělásek?
2: Modrou.
0: Doplň text ze zdi na mě tupě?
2: Kouká tátam.
0: Pražský primátor se jmenuje?
2: Romana.
0: Řekni španělsky dobrý den?
2: Čau.
0: Jak zní stíhačka?
2: Hav.
0: Co prodávají v řeznictví?
2: Titky.
0: V jakém městě je Petřínská rozhledna?
2: Na Moravě v Brně.
0: Kolik máš uší?
2: 4.
0: Wow. Jako Romčo, jenom to projdeme, jo, ze zdi na mě tupě, čumí táta, dobrý, jo, nebo kouká táta, v pohodě, modrý Bělásek, jasně, Romana jako náš pražský primátor ze mě taky v pohodě. Myslím, že žádnou jako negativní věc tam nemáme. Jak si myslíš, že jsi byla rychlá?
2: Strašně moc, protože já jsem jako kulomet.
0: Jseš jako kulomet, je to tak? Já to cením, pač mám stejný problém v životě. Romčo, prosím tě, my jsme včera měli poměrně dost rychlej čas, vlastně jeden z takových nejrychlejších, 32.68.
2: Hezky.
0: No a ty máš prosím tě 28.57.
2: To říkám kulomet.
0: Jako wow, to je jeden z našich úplně nejrychlejších časů. Klobouk dolů.
2: Děkuji.
0: Myslím, že je to druhý nejrychlejší čas. Neskutečná práce, 28.57, to znamená, že aktuálně stojíš v čele toho žebříčku tento týden.
2: Jasný.
0: Takže teď už si jenom držet pěsti, že tě nikdo nepřekoná.
2: No, tak to by musela být hodně dobrý a ještě větší teda patlo, než jsem já. Ještě nic nepoužitelnej.
0: Uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně velká gratulace, díky moc a
2: taky
0: mě se zatím krásně. Ahoj.
2: Krásný den, ahoj.
0: Wow, to byla jízda, no? Tak dámy a pánové, můžete dokázat, že jste větší kulomet a víc nepoužitelní už zítra.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Tohle jsou One Republic, All the Right Moves. Vy posloucháte Hit Radio City a jdem na světlušky. Jako fakt, v Praze začíná mapování světlušek, který má zjistit, kde se těmhle světelkujícím broučkům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Takže úkol je následující. Pokud objevíte světlušku, tak podle organizátorů byste ji měli ideálně vyfotit a s přesnou polohou nález nahlásit. Vědci potom určí druh, případně i pohlaví nebo vývojové stádium toho nalezeného jedince. Hele, to je skvělý. Já si pamatuju, když jsem jako dítě, jsme měli u nás na jihu takhle u řeky takový kouzelný místo, kde se prostě slejzali, ale to vám byla vždycky přehlídka. Jo, jakože fakt, jak to blikalo, že jo, ty zadečky jejich. Důležitá informace, světlušky jsou nejaktivnější zhruba půl hodiny po západu slunce. Takže program na dnešek máme, jo? Za chvíli je už Miles Smith nebo třeba Shakira.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Miles Smith na Hitradio City těsně před 17. Za chvilku Luis Capaldi nebo Činasky, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Opět se vrátíme na Pražský okruh, a to na sjezd z D5. Tady se nám prodloužila kolona i zdržení v ní na 15 až 20 minut. Z více auty nadále počítejte na jižní spojce a také na Barandáku a v Dobřížské ulici. I tady to zdržení dál narůstá. Taktéž od Černáku kvůli pracím na silnici až po Štěrboholi popojíždíte minimálně čtvrt hodiny a přidám ještě k Belskou od Hloubětína. I tady se připravte nadále na popojíždění minimálně 20 minut. Vaše dopravní info nám ještě pište do SMS-ek nebo na WhatsApp, volejte 777 937 777, protože...
0: Je to tak, píše třeba Jirka na sjezdu od D1 ve směru na Říčany u Prahy, pomalu popojíždící kolona na cca 10 minut. Svoje tipy pište dál, protože už dneska odpoledne opět odměníme jednoho z vás plnou nádrží.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Praha udělala další krok ke stavbě stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodla se s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkovém vyrovnání. O dohodě budou ještě hlasovat pražští zastupitelé. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky metra. Jehož stavba by měla začít koncem června. Společnost Barrandov televizní studio dnes na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov budou zatím vysílat dál, a to prostřednictvím externích firem. Květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvláště výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota vody dosahovala rekordních hodnot, a pak také Evropa, kam dorazila neobvykle časná a silná vlna veder. Vinohradští Sokolové zrekonstruovali atletický ovál u své sokolovny v Polské ulici v Rýgrových sadech. Má nový tartanový povrch a netradiční žlutou barvu. Doplňuje místo starosta Sokola Královské Vinohrady Petr Janů.
4: Rekonstrukce spočívala v rozšíření, to byl ten základ, z 4 dráhy na 6 dráhu. Je to zejména kvůli pořádání mládežnických soutěží, kterých je v Praze těchto drah zoufalý nedostatek. Takže těch 6 drah pochopitelně už funguje úplně jinak než 5 drah. Při soutěžích teda dětí.
3: Praha 2 na přilehlých pozemcích u Sokolovny buduje veřejné sportoviště, a to s hřištěm na volejbal, basketbal, lezeckou stěnu a občerstvení, a hotovo by mohlo být už v září. Dnešní odpoledne zatažené, oblačné, teď se mohou přidat ještě slabé přehánky nebo občasný déšť do rána, většinou zataženo s deštěm a teploty kolem 10 stupňů, to jsou ranní minima. Zítra proměnlivý čtvrtek, převážně zataženo, slabý déšť, ale také proměnlivá oblačnost a odpoledne dokonce bouřky, 15 až 17 maxima.
1: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
5: S vámi Kateřina, krásné odpoledne do Prahy i širokého okolí. Doufám, že máte hezkou středu. Tam je vždycky důležitý si uvědomit, že jsme za polovinou pracovního týdne. Víkend už je úplně na dosah, tak doufám, že vám díky tomu ta středa bude utíkat o něco líp. I dneska odpoledne jednoho z vás oceníme plnou nádrží. Posílejte svoje dopravní tipy toho, co potkáváte na cestách. No a k tomu to nejlepší pro vaše uši.
1: Hit Radio City.
5: Slyšíte, že nekecám? Tohle jsou Roxette, Fade In Like a Flower.

Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio City. No, mám tady důležitou informaci, Stalinův sklep je na prodej. Pokud děti nevíte náhodou, kdo byl Stalin, to byl hodně zlý pán, jo? A zůstalo po něm hodně špatného. A k tomu 40 tisíc lahví fantastického vína, který se teď draží. 40 tisíc lahví. Takhle, cena jedné téhle lahvinky se odhaduje asi na cca stovky tisíc korun. Celá sbírka má hodnotu jako celá velká luxusní čtvrť v Praze. Traduje se, že na jalské konferenci tímhle vínem opíjel Churchilla i Roosevelta, aby z nich dostal, co potřeboval. No a teď mu to vypije nějaký kryptomilionář v dubajském mrakodrapu. Jako takhle, kdybyste někdo měli aspoň na část těch lahví, tak já se s váma šábnu. Nebo kdybyste měl někdo na všechny a chtěli jste zase mnou šábnout, dejte vědět, nějak se domluvím.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Šamfelta Jonas Blue, posloucháte Hit Radio City a my se jdeme podívat za vámi na silnice.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Zatím se pomalu rozjíždí pouze kolona na příjezdu D5, a to od Rudné. Jinak ta, která se táhne od Zličína Pražským okruhem až po Ořech, stále přetrvává. A to platí také pro popojíždění Barandovským mostem a Dobřízkou směrem do centra. No a před Bubeneckým tunelem směrem od Troj jste nám hlásili nehodu, ta vás zbrzdí na 10 minut. A Bubenecký tunel samotný popojíždí i v opačném směru, tedy pokud na Troju vyjíždí. Povltavská Čuprová, také Vodstářová, oblast kolem Bulovky, silnější provoz a nehoda u Hloubětína, která vás brzdí na 10 minut. Vaše dopravní info nám pište do SMSek nebo na WhatsApp, volejte 777 937 777. Ještě stále dnes totiž nepadla výhra, a to plná nádrž.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Damiano David, Next Summer, posloucháte Hit Radio City. A prosím vás, nenechaví ručičky, to je obecně takovej velký problém. Zajímavý, že nejvíce to většinou týká lidí, kteří nemusí zrovna krást. Jo. Jedna vážená psycholožka si teď v Mexiku utrhla velmi významnou ostudu, když v malý cukrárně ukradla úplně obyčejnou růžovou kalkulačku. Takovou tu klasickou, co máte doma asi na stole, jo, nebo v práci. Jen byla teda růžová, dobře, to se trošku vymyká. Ale je to hrozný, co? Jak máme prostě občas potřebu udělat úplně nějakou takovouhle chujovinu, takovou blbost. Tuhle ukradnete kalkulačku, tuhle třeba pero v čile. No, prostě klasický nenechavý ručičky. Tak bacha na to. S tím se s vámi loučím, slyšíme se zase zítra ve 3. Za chvíli hity na přání, do té doby třeba Imagine Dragons, Demi Lovato nebo Fergie.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Na některých místech ještě hlásíte více aut, je to sjezd z D5 na Pražský okruh, nebo také Štěrboholská spojka od Černáku. Z více auty počítejte také v Kbelské ulici nebo v oblasti kolem Motola. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna pravděpodobně nedá svému předsedovi výjimku z navrhovaných řečnických omezení při jednáních poslaneckého pléna. K vyškrtnutí sporné výjimky ze sněmovního jednacího řádu se dnes postavil kladně ústavně právní výbor. Změny by mohli poslanci schvalovat na schůzi, která začne zhruba za 2 týdny. Srážková voda může být dál užitečná. 300 milionů korun teď rozdělí Ministerstvo životního prostředí na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat obce, školy nebo další veřejné instituce. Na co je možné dotace získat, doplní mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
5: Dotace lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
2: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru a 500 na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské 500. Na evropském šampionátu, který začíná zítra, nebude chybět ani kajakář Josef Dostal.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Večer srážky ustanou a čekáme také ubývání mraků. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy tepleji až 20 a foukat bude vítr severozápadních směrů.
6: Dobrý večer, s vámi už Leona Děnděš, 2:08. Je tady středa, kde hitů na přání je třeba. Pište si právě teď 777-937-777 a nebo mi rovnou zavolejte 800-937-937 a startujeme právě teď. Hezký večer.

romantiku vám hrajeme ve středu večer. 10 minutek po 18. 10. červen. Středa. Hitu na přání je třeba. Doufám, že už většina z vás má padla v práci, nebo jste na cestě domů. Ty přeblep, ty léska, už bych asi mluvit neměla. Každopádně jsem tady rádi s váma. Rád. Normálně vypněte mi ten mikrofon dneska. Dělám si legraci. S vámi Leona. Tak jdeme na to, protože nám chodí už spousty zpráv. Pište dál na 777-937-777, co byste dneska rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Čím vám můžeme udělat radost, třeba někomu zlepšit i náladu. Vzhledem k tomu polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, vidina toho víkendu, tak proč si nenechat zahrát nějakou skvělou muziku? Vy jste vždycky zvyklí, že jako první vykopávám song ze studia pro vás všechny. Tak já dneska jedu na Jackson vlně, jak se říká. Poslouchám si celý den Michaela Jacksona a vybrala jsem pro vás song In the Closed. Miluju ho a doufám, že vám udělá velkou radost. Ten klip k tomu je prostě legendární. A kdo jste neviděl ještě ten film, zajděte si do kina. Teď už volume doprava, Michael Jackson letí za vámi, taky Eva Farná, Miraj, a co bude dál? Je, přátelé, na vás. Tak si pište 777 937 777.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: A já se na vás na Hradech CZ budu taky těšit osobně z pódia, na Točníku a na Bezdězu. To už je taková tradice, takže nejlepší letní festiák, rozhodně u toho buďte s námi, protože kapela Mirai tam taky bude. Teď už pokračujeme dál, spousty hudebních přáníček, pište si dál na 777-937-777. Lea s vámi, vy, písně, hity, co víc si přát? Za chvilku Anastasia od Hanky z Ústí nad Labem, taky Coldplay, Jennifer Lopez, Pitbull. No a co bude dál? Je prostě na vás, kamarádi, tak si napište o ten váš song.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pes, který nekouše Pitbull a J-Lo. Doznívají z éteru Hit Rádia a co bude dál je na vás. Volejte právě teď 800 937 937. Pojďme vysílat hromadně a já se vám odvděčím v podobě hitu písně, kterou rádi posloucháte. Takže volat můžete právě teď, linka je volná 800 937 937. A samozřejmě i SMSky, furt jedeme hlasovky, klasické zprávy. Tam pište a já někoho beru do éteru. Halo, halo?
1: Ahoj, Lontinko.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Franta ze Zlína.
0: Františku ze Zlína, jak se máš?
1: Mám se výborně, jsem v práci.
0: To ráda slyším.
1: No, prší tady.
0: Prší tady taky v Praze, koukám ven a katastrofa venku. Tak už aby bylo hezky zase, co?
1: Jasně. No, zase nemusí být moc, protože zase budou moc lidi chodit a bude moc nepořádku ve městě a
0: to
1: já
0: je
1: budu
0: pravda.
1: Muset uklízet.
0: Františku, co ti zahraju?
1: Tak, vždycky ti píšu, nebo tak, Lady Gaga, Abrakadabra.
0: Abrakadabra, a co by si chtěl vykouzlit ty, kdyby si měl tu možnost čarovat?
1: Tak.
0: Hlavně neříkej světový mír. Ne, tak. Vážně, co by si přál třeba, kdyby si měl tu možnost, měl si takovou tu kouzelnou Harry Potterovskou hulku a teď by si řekl Abrakadabra a něco by si mohl vykouzlit, co by to bylo? Kromě Lady Gaga.
1: Tak pěknou dovolenou nějak dlouhou.
0: Že jo, a s nějakou drahou polovičkou nejlépe.
1: Ano, letadlo mi uteklo.
0: Já pojedu s tebou.
1: Co jsem volával, že to je rádi na to sedadlo.
0: Jasně, chápu, no, už to má své výherce.
1: Já jsem to měl napsané, normálně od prvního dne jsem měl napsané na papírku.
0: To je krásný.
1: F1, ale nemohl jsem to dovolat.
0: Ale ono to jednou vyjde, určitě, protože my fakt toho pro vás chystáme strašně moc. Rozhodně poslouchej dál Hit Radio, protože soutěže s námi se fakt vyplatí. A všechno je to 100%, dostáváte to vy posluchači a my jsme neskutečně rádi, když vám takhle můžeme udělat radost.
1: Ano, dneska jsem vyhrál.
0: Že jsi se dovolal ke mně,
1: no,
0: vyhrál
1: ne,
0: jsi mě.
1: Tobě ne, byl to tebe taky, jako tvůj smích se mi líbí, to je paráda.
0: Děkuju.
1: O víkendu vždycky mám puštěné.
0: A když ježiš, ona se tam zase směje, tak koza jedna.
1: No, tvůj smích je super, jako.
0: Děkuju, Františku, moc si toho vážíme, každopádně Lady Gaga, Abrakadabra, letí teď za tebou, tak si to užij. Měj se krásně.
1: Děkuju moc, díky.
0: Ahoj.

Lady Gaga, Abracadabra pro Františka. Pokračujeme dál, 8 hodin 42 minutek. Bude taky Pink, Kurt Nielsen a jeho She's So High, anebo Hodiny jsou hvězdí. No a co bude dalšího? Pište si 777-937-777 a nebo kdo používáte sociální sítě, můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi a já se vám pokusím, až z toho šišlám. Pokusím se vám co nejvíce přáníček splnit. Od toho jsme tady. Poslouchejte Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Jdeme na vaše SMSky, pište dál na 777-937-777, jako to udělala Martina. Ahoj Hit Radio, prosím, zahrajte mi něco letního, co nás roztančí a hlavně, že nám díky té písničce, kterou nechám zahrát s věnováním pro Jirku, Hanu a taky Davida, protože máme noční šichtu, tak nám rozhodně doufám zvedne náladu. Díky moc, jste super, moc rádi vás posloucháme. No tak jo, chcete? Tak jdeme na to, něco letního. Tak co třeba tahle pecka?

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tak pište právě teď.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Je tady středa, kde hitu na přání je třeba hity jenom podle vás. Jdeme na další vaše hudební přáníčko. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám cokoliv od Whitney Houston, uděláš nám velkou radost. Čeká nás noční šichta v práci a my tohle vysílání ve středu milujeme. Díky moc. No tak jo, Whitney letí za vámi.

Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky. Píše nám tady posluchač Lukáš: ahoj Leonko, mohla bys prosím zahrát skvělý hit We Are The World od skupiny USA for Africa. Posílám všem, co vzpomínají na ten rok 1985. To jsem se narodila. A spojení víc populárních zpěváků, jako třeba Cyndi Lauper, Michael Jackson a další. A samozřejmě to posílám i tobě do studia pro nostalgii. Díky, zdraví Lukáš a přeji ti pohodový zbytek směny. Lukáši, skvělá volba a já ti s radostí tento song posílám právě teď. Užij si ho.

Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

hity na přání v plném proudu, krásný dobrý večer, 10.6. středa, s vámi taky Lea a píše nám tady Pavlínka. Ahoj Leo, mohla bys mi zahrát písničku Mandy od Westlife mým pondělním narozeninám, asi k mým pondělním narozeninám a pro vás všechny do rádia. Díky Pavla. Pavlínko, tak dodatečně za celé Hit Radio ti přeju všechno nejlepší, nejkrásnější, ať jsi šťastná, zdravá, protože to zdravíčko je opravdu na světě nejdůležitější. A teď už Mandy a Westlife, tak si to užij.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. Bohužel náš společný čas se chýlí ke zdárnému konci. Já se s vámi budu muset rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc. Byla s vámi Leona Děnděši, ale nezapomeňte zítra vstávat pravou nohou do toho čtvrtečního dne s Jasmin a Michalem v naší snídani šampionů. A já se na vás budu těšit, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle v naší režii, ten nejlepší víkend v českém éteru. A že toho pro vás zase máme. Teď už ještě posledních pár songů podle vás a přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj!
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trap.